ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

díly rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích.

kuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo, zapal knot, zapal to, potom hoď, molotov, natankuj, naplň sklo, dej hadr tam, kde je hrdlo, zapal knot, zapal to, potom hoď, molotov, nalejt do láhve palivo, strčit tam hadr, zapálit ho, molotov hoří jak lampion, zapálí všechny ty riamosny, drmzi moc. Kradou a taky lžou, manipulujou s tvou babičkou, nezáleží jim na nikom.

0: jsou levý.
1: Přetřeví táta to neví.
2: Kurva kluci, předrážejte to!
3: Já to předražíme!
4: Co to je? To je předražená. To je jako draže, nebo co?
3: Hele,
4: dražba Luna Park.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Spin Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrál mistrovství světa.
2: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Rádio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.
3: Pusťte něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
5: Rádio Spin.

teď mířím ze Štrosu do Bajku a uvědomil jsem si, že to nejdůležitější na světě je kalba, potom je kalba a tou poslední věcí je kalba.

0: Radio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
1: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou. Radio Spin.

0: Správně.
1: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hit. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencovej pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat naší další československou hitparádu Spin Fresh Hits. Hezký večer! No a samozřejmě dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte a každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je všechny naopak věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Řezníkem a jeho trackem Poslední exekuce, soundtrack k jeho videohře, super track, hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale je naprosto super, je to fakt jako masterpiece, prodalo se jí víc jak 13 000 kopií, což je taky neskutečný úspěch. Dneska už Poslední exekuce v hitparádě bohužel ale končí.
3: Život není krásný, napady spásný, zabraní exekuce, vlastní mír je rázný.
2: No a rozloučíme se i s Maniakem a trackem Vítězný oblouk, track, co vzniknul live před zraky fanoušků, vyšel na albu Stream Tape, ojedinělej projekt tady na naší scéně, tak jsem zvědavej, jestli se něco podobného ještě někdy tady u nás bude odehrávat. Vítězný oblouk, za mě opravdu velká pecka, dneska už se s ním ale bohužel taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je track Halo, tady Prago od Pragoholika, je to věc z jeho nový desky, která nese stejný název, určitě si poslechni taky Spin Talk, kde Pragoholik byl hostem, najdeš to na našem YouTube a taky Spotify, je to fakt mega sympaťák a je to taky hodně zajímavý povídání. Posledně to byla 12, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí, tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Máme PTKčka s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem tak jako zakončil svoji Karakoram etapu, velice úspěšnou etapu, protože PTK sám teda tvrdil, že je to jeho nejúspěšnější deska, co se poslechu týče. PTK tady dává taky spoustu odkazů na videohry, anime a já jsem zvědavej, s čím přijde příště. Teď už 11. Tady je tenhle týden Iron Cup s jeho trackem Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cake Bone. A upřímně, je to fakt příjemná pecka.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

od Vesny, dívčí skupina, která dává folklorní hudbě novej moderní kabátek, zase úplně něco jiného na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc, která mimo jiné dostala taky super videoklip. Ještě, jestli si neviděl, tak na to rozhodně mrkni. Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka. A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Katany, teplický rapér, který se dostal do širšího povědomí díky talentový soutěži The Mac v Rap a jako jeden z mála vlastně si ty posluchače dokázal udržet. My tady máme jeho nejnovější single Hey Broke Boy, přiznaná samplovačka tracku No Broke Boy od Disco Lines, takže jedeme rovnou na to, první dnešní novinka Hey Broke.

Byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC. Jeho studio session s Painem, Breichusem, Buttersem jsou naprosto legendární. My tady máme věc ale z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Osmička Izomandias a track Milujou mě nenávidět. Track z jeho desky Exit u palice, která vyšla pár týdnů dozadu a sklízí řadu úspěchů. Objevila se v žebříčku nejposlouchanějších alb na globálním Spotify a za první týden nazbírala víc jak 10 milionů streamů, což je hodně slušný. Takže si to jdeme užít, ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: Hits. Sedmý místo tady máme Kelina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána. Je to track Krejčí. Češi teda, jak víme, na mistrovství bohužel se moc daleko nedostali, ale aspoň nám tady potom zbyla tahle pecka.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je po dlouhý době od dívky. Je to Sausen, dle mýho názoru nejstriktnější raperka tady u nás. Máme tu track Wifey. Všichni známe od raperů jejich pohledy na vztahy. Tak tady máme dívčí pohled na věc. A musím říct, že je to fakt osvěžující. Takže jdeme rovnou na to. Druhá dnešní novinka Wifey.

Obec spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

místě je Filip Konvalenka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track vlastně z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu si tady rozhodně přijdou na svý a musím říct, že tohle je fakt jako super sound, že se starý vlastně sound pojí s takovým fresh novým kabátkem. Mě osobně to baví taky moc. Pětka, tady je track Drogstars, titulní track nový desky od Řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky zajímavýma hostovačkama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým. Rozhodně doporučuju poslechnout. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavej refrén, já už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet live a před crowdem to fungovalo opravdu skvěle.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
0: A máme tady taky rubriku Flashback. Tentokrát se vrátíme do roku, no ani ne tak daleko, rok 2024 tuším, a to k tracku 415 od Katany a Robina Zuta, spojení Teplic a Ústí nad Labem, severská hymna a potvrzení, že Katana už není jenom ten rapper z The Mac v rap, ale že už je to etablovaný jméno na naší scéně. Takže teď si to jdeme užít. 415 ve Flashbacku na rádiu Spin.
2: Ústecky naběhnou. Není šance, Teplický podělej 5 let naspět. Varování D2 kombinace, Zuta já tandem generace, to lezní tvoří fenomenálně.

0: Tohle byl flashback, no a teď už máme bronzovou pozici, tady je novinka z minula, je to track Hardest ze Smekova novýho alba, název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka, Smekovi se prostě jeho skills na majku nedají upřít. Takže volume doprava a jdem si to vychutnat.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.
2: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou, makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu,

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady si slyšel Prago Union s trackem Hledá se rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že Kato byl velkou inspirací pro to, aby začal tvořit vlastní hudbu, zmiňuje to na několika trecích, takže slyšet je teď na společném tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává Izomandias s trackem A mám rád. Další věc z jeho desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Ektor a tenhle jejich striktní rap je v takový jako opozici takovýmu latino-kytarovýmu beatu a společně to ale zapadá jako ozubený kolečka v hodinkách. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

nám Daft Punk, Instant Crush, ty ladíš Radio Spin za Majkem Krištof, já ti přeju dobrý pracovní i volný dopo, záleží jak to máš. My tu máme sobotu 11. července, svátek má Olga, těch je něco kolem 30 tisíc, takže nepochybuju o tom, že aspoň jednu znáš, takže ji popřej. Já tak na dálku přeju vše nejství prapratetě Ole. No a my tu máme hudební víkend a tentokrát si užijeme vícero interpretů. Já nebudu všechny prozrazovat takhle předem, ale aspoň prozradím, že je spojuje jedno město, a to Brno. Jo, to znamená hudební víkend se všema možnýma brněnskýma reperama. K tomu si potom dáme nějaký novinky a mrknem taky na songy podle tebe. 210 32 30 30, sem si pojď zavolat s přáním, který ti splním, eventuálně můžeš skočit do naší apky a nahrá mi tam třeba nějakou voiceovku. Mrkneme v rychlosti ještě na to, jak vypadá počasí, to vypadá fenomenálně. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 19 stupňů Celsia, na většině území máme jasno nebo skoro jasno, prostě mráčky skoro vůbec nikde. No a co se nějakých denních maxim týče, tak v Praze to hlásí třeba 27 a na většině území potom teploty kolem 25.

0: stupňů. To znamená takový ideální letní den.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Za 3 minuty máme 9 hodin. To je přesný čas a ty ladíš co? Radio Spin.

0: Jdeme si dát první písničku na přání dnešního dne, no a první z vás, kdo seděl u telefonu a nedočkavě čekal na to, až si pustíme nějakou pěknou písničku, tak to byl David. No a ten po mně chtěl, jak bych to řekl, 3M.
1: Marpo, Memphis, mamce, ahoj, Kristof, ahoj.
0: Marpo, Memphis, mamce, takový trošku M&M's, každopádně letí to přímo do tvých uší, letí to i do uší tvý mámy a kdyby si náhodou chtěl i ty něco zahrát, tak 210 32 30 30 a nebo projíždím naši mobilní apku, kam mi můžeš poslat voiceovku.

0: Ladíš Radio Spin s Krištofem a před náma hudební víkend se všema možnýma brněnskýma reperama. Nejsou to jenom rychlí kluci, je to takovej koktejl úplně všech lidí, kteří vůbec Brně působí. No a já se přiznám, že se na to moc těším, protože přece jenom jsem z Moravy, podle mě to jde slyšet. Sice moje první kroky v rapu paradoxně úplně nevedly k té domácí scéně, ale začínal jsem na Slovensku, ale to už v době, kdy v Brně působili repeři, jako je třeba Tafro, takže s podivem, že jsem to jako tehdy nezastihl. Každopádně od Tafroba si tady dáme dvě písničky. Připomenu, že Tafrop, tak krom toho, že je rodák z Brna, samozřejmě, tak se proslavil třeba nejen jako rapper, ale jako takový korunovaný král freestyle battlu a na scéně už působí přes dvě dekády. My si od něho dáme skladbu No a co? To je prostě typická oslava Brna, místní hrdosti, přece jenom známe to, Brno je Prahou Moravy, že jo? No a jako další písničku si dáme hashtag Milany, to už je trošičku osobnější věc a emotivnější, dejme tomu, z EPčka Už to pal, který Tafrop vydal společně s Jay Dieslem, to je týpek, o kterého si taky celkem hodně píšete. No a ten text se točí hodně kolem vztahů, vzpomínek, pocitů a o tom, že některé věci člověk prostě nedokáže jen tak pustit z hlavy. Takže jo, Tafrop, máme to tu, enjoy.
1: Dvojitá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak crash je hlášený v Pardubicích na sjezdu ze silnice na Hradec Králové. 12 minut si potom počkáš na cestě z Pelhřimova do Humpolce, tam probíhají práce na silnici, ale to už dlouhodobě, takže troufám si říct, že už o tom víš. Dálnice, co se těch týče, tak 5 minut na D1 před Brnem, to je taková klasika. Bouračku potom hlásí D11 na 20. kilometru směr Hradec Králové, díky tomu si tam počkáš asi 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak crash proběhl na Pražském okruhu, měl by to být 23. kilometr směr Ruzině, to znamená před Hlinčínem. No a jedna nehoda mi tu svítí taky před Bubenčským tunelem v Holešovičkách. Trochu to tam kvůli tomu poskakuje, ale nic extra, asi 5 minut zdržení.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio, Rádio, Rádio,
1: Rádio Spin.

0: Další, koho jsem měl na drátě chviličku zpátky, tak byl Michal, který se mi tady off air svěřil, že má trošku horší den, tak ho pojďme trošičku zlepšit a čím to bude.
1: Dneska bych právě chtěl dát výběr jako... Ať si pustíš něco ty hezkýho, když máš tak hezkou pozitivní náladu.
0: Ne, to nenechávej na mě, to si dej něco ty.
1: Já bych musel pustit něco temného, démonického.
0: Něco temného a démonického to nebude, protože Michal nakonec zvolil spíš energetickou cestu, aby se pořádně nabil, aby ten den byl lepší, takže?
1: Tak tam dáme něco rychlejšího, třeba, já nevím, Nany Valčík.
0: Neny, Valčík, Michale, letí to přímo do tvých uší, nevěš hlavu a pořádně to v tom autě rozjeď, kámo.

0: Spin. Vzhledem k tomu, že se mi tady kupí přáníčka, protože píšete a voláte o 106, za což mám mega radost, tak jsem se rozhodl, že si dáme ještě jeden takový vstup, protože to mám přání od Toma.
1: Měl jsem Indy Avis svojí čtvrti pro tebe do studia i pro sebe.
0: Indy Avič z tvojí čtvrti, tenhle banger jsem dlouho neslyšel, letí to jenom Tomovi a jenom mně, to znamená, že ostatní jste bohužel s tím přáním trošku ostrouhali, každopádně to samozřejmě můžete napravit na čísle 210 32 30 30, no anebo můžeš poslat voiceovku do naší apky, já se tím proberu a něco pěkného si potom zahrajeme.

0: Dohrál nám Viktor Šín, písnička Zlato, banger za mě. No a mojí milou povinností je vás pozvat na Afterwork Summer Affair Tour. O co se jedná? Prostě to takový festiválek a projede úplně celou Českou republiku. A bude tam samozřejmě i hudba, o kterou se postará... Podle tohoto beatu by to možná šlo poznat, je to Mike Traffic a kromě ho třeba i lidi jako Orion, Double J, Nerds, Noir, Robot, prostě každá ta zastávka bude mít něco special. Zároveň tam budou i pop-upy z Jam & Co a taky z Never Enough, já jsem si rozklikával jejich Instagram a musím říct, že to jídlo vypadá fenomenálně a trošku se proklínám, že jsem to udělal, protože je 10 ráno a já už teď mám chuť na oběd. No a... kde tady tenhle ten festival můžeš najít? Tak na Spin webu si můžeš najít i takovou menší mapku, lomeno poznámky, kde to všude bude. Dneska máme 11.7., to znamená, že dneska se na to můžeš těšit ve Starý Boleslavi na Proboštská jezera. To je pro mě skoro jazykolam. Každopádně vyjedu i nám třeba do Ostravy, Mělníka, Příbramy, Teplic, Karlových Varů, Prahy, Rakovníka, Kolína nebo Hradce Králové. Takže opravdu tady tahle ta věc se koná po celé České republice a kdyby tě zajímaly ještě větší detaily, tak samozřejmě mrkni na stránky Rádia Spin, kde je to všechno trošku přehledně. Jdem se ještě mrknout na to, jak nám kouzlí počasí. To vypadá, že se moc nemění, protože po celé České republice máme průměrnou teplotu zhruba 20 stupňů Celsia. Na většině území máme jasno nebo skoro jasno, no a když se dívám na ty denní maxima, tak ty dosáhnou někde kolem 26 stupňů, hlavně teda v Praze a v Čechách. Na Moravě, v Jihomoravském kraji vidím dokonce 28, takže léto jak se patří. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

aplikace. Já jsem do té naší apky nakouknu a co tam nevidím? Něco, co tak nerad vidím, a to jsou textové zprávy. A já jsem si říkal, že ty textovky prostě zkusím číst různě, aby to bylo aspoň trošku zajímavý. Takže mi tady třeba píše Pája, který píše: Čus, měl bys tam rta drop? Chci nechat zahrát pro kamaráda, se kterým se chystáme na grill na zahradě. Díky. Rta drop, to ti tam určitě hodím. Zároveň přeju pěknou grilovačku, kámo, v tomhletom počasí na zahradě, hezky v sobotě, udělat si obídek, to musí být banger, tak doufám, že vás tahle ta písnička potěší a že to maso bude chutnat dvakrát tolik líp. Takhle zní můj

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každej máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Máme neboj, mám to v krvi, neboj se.
1: Není to zdrop.
0: Takhle zní můj drop.
1: Takhle zní můj drop.
0: Nevím, jak to znělo předtím, ale
1: teď to bude hrop.

0: Radio Spin. Ladíš Radio Spin, máme sobotu 11. července, svátek má Olga, jenom tak rychle připomenu. No a my si jdeme dát další porci hudebního víkendu, ve kterým řešíme brněnský repery. No a od Tafroba se přesuneme k dalšímu OGmu z Brna, a to je Michailov. Ten se vypracoval z toho undergroundu až mezi velmi respektovaný interprety české scény a zvláštní brněnský scény, protože moji kamarádi z Brna vím, že si ho hodně jedou. No a tenhle týpek ve své tvorbě často kombinuje tu tvrdost, tu pouliční zkušenost a potom v kontrastu osobní témata. No a právě díky tomu si myslím, že si vybudoval tu silnou fanouškovskou základnu. Jako první věc si od něho dáme skladbu Pac-Man, tu Michailov vydal společně se Separem, a už samotný název samozřejmě odkazuje na legendární pixelovou hru, ale v té rapové podobě dostává úplně jiný význam, alespoň já ho tam vidím. Místo toho bludiště plného duchu je to spíš nějaká metafora neustálého pohybu vpřed, neustálé honby za cílem a schopnosti přežít v prostředí, kde každý bojuje o svoje místo. Tenhle track vyšel v roce 2024, takže relativní novinka, a produkčně ho podepsal Maris. Hnedka potom si dáme druhou písničku a to bude Všechno je jak má být z alba Limit. Tady Michailov zase ukazuje tu druhou stránku své tvorby, o který jsem mluvil, je to méně o flexu a víc o nějakým životním postoji. Skladba hodně pracuje s myšlenkou, že i ty špatné zkušenosti člověka někam dovedou a že věci nemusí úplně dávat smysl teď v tuhletu chvíli, ale že můžou začít dávat smysl až zpětně.
1: Dvojitá rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu. Na

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak crash je hlášený v Olomouci na ulici Hejrovského, jeden taky v Turnově na Kruháči, který vám asi nepopíšu líp než jako kruháč u parkoviště u Bati, tak snad víte který. No a jedna nehoda mi tu svítí taky v ulici Horská v Liberci. Co se dálnic týče, tak zpoždění je taková klasička, 5 minut před Brnem, 5 před Prahou. Crashe jsou potom hlášený hlavně na D1, a to na 213. kilometru ve směru Ostrava, 232. kilometru ve směru Brno a jeden taky na 34. kilometru ve směru Brno. No a co se Prahy týče, ta je úplně fresh, ale pokud máš nějaký jiný info, tak 210 32 30 30 a nebo posílej voiceovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

0: Rádiu Spin. Já jsem jako zvyklý, že hraju písničky na přání všem možným lidem. Každopádně vůbec nejsem zvyklý na to, co se právě teďka stalo, protože poprvé za tu dobu, co jsem tady, tak mi neposlal voiceovku člověk, ale robot. Schválně vám ji pustím, jo?
1: Ahoj,

Jako někomu utekl ChatGPT, pojďte si ho vzít zpátky. Každopádně, robote, tobě mile rád zahraju Silnej hlad od Doriana a Elboje. A prosím tě, taková jako podprahová zpráva, kdyby náhodou si přebíral vládu na touhletou zeměkoulí, tak si prosím jenom vzpomeň, že jsem Krištof a že jsem ti takhle jednou zahrál písničku na přání. Jo, to jen tak mezi náma.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech metru a každý

Takže ještě jednou, pokud znáš nějakou Olgu, tak ji určitě popřej. No a já pro tebe mám teďka hudební doporučení, protože Future vydal album. Pokud nevíš, kde je Future, tak je to atlantský rapper, který za mě pomohl spopularizovat temnější melodický styl rapu a zároveň ten jeho vliv jde slyšet hodně u současných mladých interpretů. No a tenhle týpek přichází s novým albem The Real Me, na kterým se prostě vrací ke svému typickému zvuku. Ta deska má 22 skladeb a vzhledem k tomu milníku, že jde o 10. Futureovo album, tak je to úplně celý solo. Jo, žádný spolupráce. Žádný feed. Já jsem to poslouchal dneska v tramvaji a jako moji pozornost hodně vzbudila skladba 2018, kde Future předvedl jeden ze svých nejznámějších vokálních triků. Já tady mám takovou krátkou ukázku, abyste viděli, o čem vůbec mluvím.

0: Jo, jo, tenhle ten squeaky, přiškrcený, zkreslený hlas můžete znát třeba z jeho části na tracku King's Dead od Kendricka Lamara. A jako, já mám rád ustřelnější věci, ale k tomuhle se budu asi muset hodně proposlouchat. Každopádně, když jsem se tak díval, tak album sklízí od posluchačů chválu, tak kdybys náhodou dneska chtěl trošku rozšířit svoje hudební obzory, určitě doporučuji zkusit Futura a The Real Me. V rychlosti se mrkneme ještě na počasí, to se nijak extra nemění, po celé České republice máme průměrnou teplotu 22 stupňů Celsia, na většině území skoro jasno nebo jasno a ty dnešní maxima vystoupají někam k 26, takže za mě ideálka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

0: Spin. Máme tu další komunikátor, no a já mám na drátě Davea. Dave, čau.
1: Čau, čau.
0: Nazdar. Já vám musím říct, spinneři, Dave mi tady volá a občas mi prostě poví nějaký fantastický vtip. Dave, máš nějaký připravený i teď?
1: No, jasně.
0: Tak nám ho
1: takhle
0: hoď.
1: Takhle Pepíček říká, mami a tati, já bych se strašně chtěl osamostatnit. No to je dobře, Pepíčku. Tak jo, kufry máte za dveřma.
0: Banger. Spinneři, já si myslím, že Dave by tady měl mít fakt samostatnou rubriku vtipů. Jo? Normálně napište, kdyby náhodou, třeba taková večerní rubrika vtipů s Davem, že by nám vždycky něco nahrál. Dave, šel bys do toho?
1: Klidně.
0: No tak to snad domluvíme, ne, tady tohleto. Kámo, já si myslím, že za tenhle ten vtip si tam můžeme pustit tvoji oblíbenou písničku, kterou si píšeš. Sergej Bíluka, Brasi Antarktida, co ty na to?
1: Tak jo.
0: OK, pouštím ti to tam a doufám, že voláš příště.

0: Spin Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazu je vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrál mistrovství světa.
2: Tak skvěle, si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Radio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.

0: Rádiu Spin.
1: Ladíš Rádio Spin, máme sobotu 11. července a to znamená, jediný hudební víkend je v plném proudu. No a dneska už jsme si připomněli několik velkých brněnských men, který výrazně ovlivnili český rap. A teď se podíváme na týpka, který ukazuje tu současnou podobu, tu současnou tvář. A to je Kalin, nebo Kelin, záleží, jak mu chcete říkat. Já jsem zvyklý říkat Kalin, ale vím, že občas chytávám bídu, že mám říkat Kelin, tak teď to bude třeba Kelin. No a ten je asi nejúspěšnější tvář nový generace, protože dokázal propojit rap, melodický zpěv, prvky R&Bčka, nějakou popovou estetiku a díky tomu se prostě dostal i mimo tu klasickou hiphopovou bublinu. Začneme skladbou Vítej mezi náma, kde se Kelin spojil se Steinem a ten track vyšel na albu Bieber Fever Tour Live. Stojí hlavně na té neskutečné chemii mezi těma dvěma interpretama. Oni mají hodně podobný cit pro melodii. A je to skladba o jejich světě, o cestě za úspěchem, ale i o těch věcech, které si člověk nese z minulosti. Jako druhý track si dáme legendární Hannah Montana a to asi není třeba popisovat, protože jde o jeden z největších Kelinových hitů. Název samozřejmě odkazuje na postavu Hannah Montana, která je přes den obyčejná holka, večer popová hvězda. No, možná v tom vidím nějakou spojitost, Keline. A já si pamatuju, že když to vyšlo, to byl rok 2022, album Popstar, tak jsme to s klukama neustále jeli. Hlavně tu hardstyleovou část na konci, která vás fakt rozproudí. Takže pouštím to tam takhle k sobotnímu dopolední a pokud právě vstáváš, tak myslím, že tohle to bude to pravý ořechový pro tvůj uši.
2: Dvojitá rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.
3: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rychlá doprava na Radio Spin, co se regionu týče, tak crash to vidím v Šumperku na ulici Jeremenkova nebo v Jablonci nad Nisou v ulici Sadová. Dálnice už jsou horší, D1, kilometr 122, tady si kvůli pracím na silnici počkáš dohromady asi 35 minut. Crashe potom na D1 jsou na kilometru 213 ve směru Ostrava, další bouračka na D1 je kilometr 11 ve směru Brno, tam počítej i se zdržením zhruba 10 minut. Poslední bouračka na D1 je mezi kilometrem 32 a 33 ve směru Brno. Jeden crash je hlášený taky na D11 mezi 20. a 21. kilometrem ve směru Hradec Králové, takže opatrně i tam. No a co se Prahy týče, tak poskakuje pražský okruh u Rudný, tam můžeš počítat zhruba s 5 minutkama zdržení. Crash tu potom vidím na Štěrboholský spojce přímo u sjezdu na Štěrboholi, díky tomu si kousek před tímhle crashem počkáš 20 minut. A další crash je potom na Chodovský, tam lehký omezení v dopravě potrvají ještě asi hodinu.
1: Automotospin, tvoje

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Čavo.

0: Já jsem tu měl chvilku zpátky na telefonu Baru.
1: Hele, máš tam od Bobbyho Blaze Děkuju?
0: No, Baru, to nemám.
1: Tak tam pust nikdo. Všem spinnerům, co poslouchá, a mějte krásnou sobotu.
0: Krásnou sobotinku přeje Baru s trackem od Bobbyho Blaze, který se jmenuje Nikdo. Kdyby si i ty to chtěl trošku oplatit tady Baru a nechat jí zahrát něco na přání, klidně i někomu jinému, to záleží jenom na tobě, tak v nejbližších chvilkách budu asi projíždět naší apku. Můžeš mi tam poslat nějakou pěknou voiceovku se přáním.

0: Tak si myslím, že tohle je tyjo úplně krásná písnička na svatbu. A to bude velmi tematický, protože já pro vás mám jeden důkaz, že i z festivalového chaosu může vzniknout něco krásného. Protože na slovenském festivalu Pohoda se letos přímo před zraky návštěvníků odehrála svatba. Není to nádhera. Ona to teda nebyla úplně náhoda, protože novomanželé Peter a Eva mají s tímhle festiákem spojený vlastně celý svůj příběh. Ono to všechno začalo v roce 2024, kdy měl Peter původně vyrazit na tu Pohodu sám, jenže Evě nečekaně odpadly plány a taky řekl, hej, pojď se mnou. No a ukázalo se, že tohle pozvání mělo trošku větší následky, protože kdo si pamatujete tenhle ten festiák v roce 24, tak víte, že to nebyl úplně obyčejný ročník, protože do festiáku se opřela pořádná bouřka, lítali tam stany a návštěvníci si místo pohodového večera užili takovej boj o přežití, takového survivora. No a právě v tomhletom chaosu si Peter s Evou ukázali, že se na sebe můžou spolehnout, postarali se o sebe a tak se zblížili, že to nakonec skončilo svatbou. Není to nádhera, je to nádhera. Teď tak přemýšlím, že kdyby si náhodou i ty chtěl zažít svatbu, tak můžeš mrknout na stránky Rádia Spin, kde najdeš zastávky rozepsaný Afterwork Summer Affair, což je takový festiák, který se koná po celé České republice. Dneska třeba se hraje ve Starý Boleslavi, no a můžeš tam pozvat nějakýho kluka nebo nějakou slečnu, to je úplně jedno. Třeba tam za dva roky taky budete mít svatbu. V rychlosti se mrkneme ještě na to, co nám hlásí počasí. Po celé České republice máme průměrnou teplotu 25 stupňů Celsia, na většině území skoro jasno nebo jasno, prostě pohodový léto, ne?
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Rádiu Spin. Já úplně miluju, když jsem prostě zavolá někdo a je úplně přehnaně pozitivní. Možná to bude tím, že já jsem taky přehnaně pozitivní v životě, občas na to doplácím, co už, ale teď mi tady zavolal Vensa a to vám povím, to je stělesnění pozitivity. Ty máš úplně pozitivní náladu, ty jo.
1: Já jsem tady pozitivní humor, padám dolů, už jsem padal dolů, to je takový depresivní a dobrý. Všem lidem, co padají dneska dolů. Yes, tým Krištof!
0: Yeah! Tým Vensa! Já si myslím, že k tomuto není co dodávat. Prostě si užijte Vladimíra 518, jdu dolů na Rádio Spin.
2: Ladíš Rádio Spin? A komunikátor s Krištofem.

0: Rádiu Spin.
1: Jak zaznělo, víkend je tady a s ním prostě čas trošičku vypnout, vyrazit ven, nechat tu hlavu plavat v hudbě. No a dneska si ji můžeš nechat plavat v brněnských MCs a reperech, protože ty tady řešíme. A teď si dáme taky jednoho z nejvýraznějších reperů mladí generace z Brna, a to bude Maniak. Tenhle ten brněnský reper má za sebou pořádnou sbírku projektů a jeho aktuální věci ukazují, že umí fakt trefit ten střed. Začneme trackem Street Dance, kde si Maniak jede tu svoji typickou polohu, energie, jízda, sebevědomí, atmoška. Prostě taková ideálka na víkend, dejme tomu, na ten víkendový režim, na žádný zbytečný přemýšlení. Hnedka potom navážeme skladbou Balance, na který spolupracoval s Ken Ruffem, toho určitě znáš, pokud máš rád Paulieho Garanda, protože to je taková dvojka, která bez sebe nedá ani ránu. A ten název vlastně docela vystihuje i samotnou myšlenku. Najít tu rovnováhu mezi tlakem okolí, úspěchem, vlastním životem. Ale jestli hledáte soundtrack k tomu, že konečně začíná volno, máme tu prázdniny, Maniak a jeho Street Dance s Balancem jsou podle mě přesně ty dvě věci, které vám můžou dát tu správnou náladičku.
0: Revoltá rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co si regionu týče, tak jediný crash tu vidíme v Sezimově Ústí na Soběslavské ulici, jinak je to všude úplně fresh. Dálnice, taková klasika. Pár minut před Brnem, pár minut před Prahou na D1. Crash na D1 potom můžeš čekat mezi kilometrem 19 a 20 ve směru Brno, díky tomu se tam i zhruba 20 minutek zdržíš. No a ještě jeden crash mi tu hlásí D7 hnedka na druhém kilometru ve směru Praha. Co se samotný Prahy týče, tak jedna nehoda mi tu svítí nahoře na Cínovecký, anebo taky v ulici v Olšinách ve Strašnicích. Pokud máš nějaký jiný info o tom, kde jsou nehody nebo kde jsou kolony, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 a nebo nám to pošle do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

0: Spin. Dohrál nám Mr. Gims a Zuzka přede mnou se snaží velmi opatrně otevřít flašku, aby to neudělalo zvuk. Zuzko, klidně si poslušte, v pohodě, nemáš zaplý mikrofon. Každopádně, my tu máme poslední komunikátor, který dneska stihnu odbavit a poslední místečko vychytal Jirka.
1: Hele, ve dne v noci, Ektora? Dominik zraní show.
0: Dominik Hustovlas zraní show. Je to tak? Rozhodli jsme se trošku pohejtit doma, takže Domi, doufám, že posloucháš. Každopádně Ektor ve dne v noci letí, jak to Jirka nazval, Hustovlasovi zraní show. Já, kdyby to náhodou si neposlouchal, Domi, tak já ti to samozřejmě v pondělí moc rád pustím, neboj.

0: I'm a man. I live this. I'm not afraid to die. I'm not afraid to waste my life. But when I die, I'm going to paradise. And I'm not worried. So I'm in a hurry to die. But no one's gonna disrespect me.
1: Po tomhle, co řešíme off éter, Zuzko, vůbec nemůžeme jít do éteru, ale...
2: Ne. Nezákonné, nebo ne, zákonné, to je jedno.
1: No spíš jako o čem budem kecat, my jsme si úplně nasínili téma teďka.
2: No to teda.
1: Počkej.
2: Pam.
1: Teď jsme dostali úvod.
2: Podle mě jsme všechny vyděsili teďka.
1: No to doufám, ne, právě že jsme všechny přilákali, že jo, že budeme řešit nějaké čunačiny.
2: No to teda.
1: Nebo tak něco, ale ne, spíneři, je tu sobota 11. července, Zuzka s náma, čau Zuzko.
2: Ahoj Krištofe.
1: Víš, kdo má svátek? Nedívej se tam.
2: Dneska je den koťátek.
1: Kecáš.
2: Nekecám.
1: Fakt?
2: A nedívám se, nevím, kdo má svátek, ale jeden koťátek.
1: Miluju to, já jsem nejvíc kočičí člověk na světě.
2: Já jsem psí.
1: Fakt? Ne.
2: Jo.
1: Jak to?
2: Ale koťátka jsou fajn, ale ty kočky prostě už jak jsou dospělé, tak jsou takové...
1: Jaké? My jste z toho udělali úplně moravské vysílání teďka. Ale tak máme tady na tématu, že jo, brněnský rap, takže jsme v pohodě.
2: Dneska je brněnský rap.
1: No jasně, dneska je brněnský rap.
2: Dneska bude brněnský rap. Já, tak to je super.
1: Tož si užijte ten kočičí den, ne?
2: Kočičí den, takže já jsem pes, ty jsi kočka.
1: No já jsem spíš... taká kočka. Simťa. Znáš mě, ne? Zuzko, podíváme se na to počáslo, co tam vyváděla.
2: Je Božka, není Božka.
1: Zuzko, není Božka, ale po celé

0: Garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Československý underground. Yeah.
2: Zdraví tě Štefko, Fidek Místek reprezent. Zdravím všechny posluchače.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Právě ti dohrál Eminem na Radio Spin, s tebou už je tady Zuzka, máme 11. července 13.05 po obědní čas. Svátek mají Olinky, těm přeji krásný den. No a jak jsem říkala Krištofovi, tak dneska je den koťátek, což mě přivedlo na otázku, nebo nás přivedlo na otázku, jestli jste tým pes nebo kočka. Dejte mi vědět do hlasovky, nebo mi brnkněte, nebo mi to napište. Uděláme si takovej průzkum posluchačů Radio Spin, jestli jsou tým pes nebo kočka. Co nás čeká dál, pokecáme malinko o fotbale v mém stylu, jelikož fotbalu nerozumím. A taky nás čeká hudební víkend a v něm brněnské rap. No a taky tu bude komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku, stejně jako to udělal Kristián.
1: Čau, já jsem Ru Kristián a chtěl bych tam pustit Cruise Control.
0: Kristiáne, dáváme tam Cruise Control. 2000 it, watch it. Yeah!

0: Nož na rádiu Spiny s tebou, Zuzka. Máme tady hudební víkend a brněnské rap děcka. Dáme si jako první Štajn 27, Nejde ti odolat, track je od Štajna a na featu tady máme Simi Livin' Life. Tentokrát je tento track za mě docela notoricky známej, je docela se z něj stal podle mě i hit, dá se říct. Je zamilovaný, sladký, má dobrou energii a já ho mám docela ráda. Jako druhý od Štajna si dáme Addicts, já tento track absolutně, ale naprosto miluju. Řadí se mezi moje nejoblíbenější, je rychlej, energický, Štajn 27 se tady s tím prostě nemaže. Track se taky váže k výbornému seriálu Addicts, který si musíte dát, pokud jste ho ještě neviděli. Tak jo, brněnský rap právě teď.
1: Revoltá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 11. kilometru ve směru na Brno máme nehodu nákladňáků, dávej tam pozor. Na D1 na 14. kilometru ve směru na Prahu je nehoda se zraněním. No a na 30. kilometru na D1 směrem na Brno se zdříž okolo 50 minut kvůli hustému provozu. Regiony jsou čisté, v Praze v ulici Cínovecká je nehoda dvou aut, tam dávej bacha. No a

0: Radio Spin a na mikeu je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Radio Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: aplikace.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátora, já mám připravenou hlasovku od Kennyho.
2: Ahoj, ahoj, prosím tě, můžeš mi tam od Vesny pustit Moravo, když už jsme u toho Brna dneska, tak tě poprosím pro tebe do studia a pro všechny, co mají dneska. Pěkný den zatím, čau, díky.
1: Ty měj taky pěkný den a dáváme tam přesně tematicky Morava k tomu brněnskému repu.

0: Dáváš se rádio Spin na Majku s tebou Zuzka a to, že probíhá mistrovství světa ve fotbalu, to víme. Ale pojďme si říct, že celé mistrovství světa zastínil norský fotbalista Erling Haaland. A pokud se nechytáš, tak to je ten týpek s dlouhýma blond vlasama, co na tebe vyskakuje v reelsech na Instagramu. Myslím si, že nejsem jediná, kterou tento borec uchvátil. Nejenže dovedl norský tým do čtvrtfinále, ale vybudoval si extrémní lásku a pozornost u lidí. Erling si totiž ze sebe dělá srandu na sociálních sítích. Je snad první fotbalista, který se nehroutí z toho, když mu někdo na hřišti šlápne na nohu. Měří 195 cm a má takovou specificky neohrabaně roztomilou chůzi, ale i tak dokáže být extrémně rychlej. Stal se vlastně jedním velkým memečkem. No a nejlepší reelsko s ním je za mě, když něco jí a potom se podívá do zrcadla a lekne se vlastního odrazu. Je to strašně, strašně vtipný a hrozně real, že to není nahraný prostě. No pokud ho neznáte, tak si ho vygooglete a zaručuju vám, že pokud jste se doteď nedívali na fotbal, tak začnete hned. Minimálně, když bude hrát Norsko. My se pojďme podívat. Na počasí máme okolo 25 stupňů, jasno, místy polojasno, dešť nás nečeká a více stupňů nás taky nečeká. Naopak večer ta teplota klesne na 20 stupňů, což je pořád krásný a zítra nás čeká o trošičku více stupňů, takže kolem 27 stupňů zase bez deště a bude jasno. Ladíš se rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Rádio.

0: 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.
1: Yeah, word up, word the mother. Here comes G-Rap with another one, y'all. We gonna swing this like this.

0: Posloucháš si Rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka a na hlasovce, v hlasovce je s tebou Pavel.
1: Tady jedeme traktorem z Prostějova do Znojma a po cestě se nám pořád kazí, tak nám tam pust nějaký gleba. Díky, čau.
0: Dobře, dojďte, dávám tam gleba, Beggy.

0: si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká brněnský rap a jako první si dáme track Spill the Tea od Lifera. Na featu tu máme Juli Koli. Tento track je prostě takové mláďátko za mě. Jemnej, rytmický, za mě takový roztomilej v textu. Poslechne si ho podle mě spíš mladší generace a celý to má takový pražský letní vibe někde na náplavce nebo ve Žlutých lázních, tak nějak tak. No a jako druhý si dáš track Víno, tady máme Lifera, Viktora Kala a je tady taky podobný styl jako u prvního tracku, akorát tento track už není mláďatko, ale je to takovej teenager, mladej dospělej, odvážnější, provokující, drzý. No a já slibuju, že s těma to přirovnáníma jako mláďátka a mladýma dospělýma asi skončím v hudebním víkendu, protože je to trapný. A teď už brněnský rap na rádiu Spin.
1: Revojtá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu
2: na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice na D1 na 233. kilometru. Ve směru na Ostravu je čerstvá nehoda dvou aut a čeká tě tam zdržení. Co se týče regionu, v ulici Brněnská v Olomouci máme nehodu, no a v Praze v ulici Cínovecká je nehoda dvou aut. A co se týče centra, tak tam je zasekaná Legerka, Vilzonka a Nuselák klasicky. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor, já mám na drátě Leu, slyšíme se?
1: Ano.
0: Super, Leo, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Pro moji mámu a dáme párty.
0: A máš hezký den?
1: Jo.
0: Jo? Co děláš?
1: Jedeme v autě.
0: Jedete v autě na nějaký výlet?
1: Domů jedeme domů. A pak na chatu.
0: Wow, tak to jo, tak to si moc užijte a dávám tam ten track, měj se krásně, ahoj.
1: I vy, ahoj.

Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, no a stala se velká loupež, která mě nenechala rozhodně ani trochu chladnou a která mě docela dost zaujala. Neznámý muž na Lochotině se vydal do supermarketu, to je normální, ale tenhle ten muž měl v plánu ukrást, a teď se držte, 120 balíčků žvíkaček, 120 balíčků. Pokladní ho ale načapal, což je ze zákona velmi správně, jo, ale mě nedá spát jedna věc. Kdyby se tady tomu panu žvíkačkovi loupež podařila, co by dělal se 120 balíčky žvíkaček? Měl by dohromady 1200 žvíkaček, to je hrozně moc. Já miluji žvíkačky, aby bylo jasno, takže kdybych měla já 1200 žvíkaček, tak bych je podle mě vyžvíkala tak a za půl roku ani ne. A nebo mě taky napadlo, že bych prostě měla dárky pro rodinu na 20 let dopředu. Někdo, víte co, někdo dává ponožky a já bych prostě dávala žvíkačky. A potom jsem taky přemýšlela,

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu,

0: Máš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a já tady mám hlasovku od Jonáše.
1: Čau, já jsem Jonáš a chci tam pustit cokoliv od Smeka a bude to pro mý kamarády.
0: Okej, Jonáši, tvým kamarádům posílám Politici od Smeka.

0: pozici. Spin Talk. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich bylo, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
1: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrá mistrovství světa.
2: Tak skvěle si hraje se slovy, že se v roce 2024 stal mistrem České republiky ve slam poetry. Matěj Plachta bude hostem dnešního Spin Talku. Naleďte si Radio Spin v 7 večer. Těší se na vás Roman Jakub.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká hudební víkend, v něm brněnský rap a pokud seš ve stresu, tak tyhle dva tracky tě jednoznačně uklidní, protože tady máme Tafroba a Jay Diesla. A jako první si dáme track Bratři, jak se patří, což je pohodový track dvou feláků, který si tak prostě vibujou někde na lavičce v parku. Mega sympatický to je a fakt, když seš ve stresu, tenhle track zaručeně pomůže. Jako druhý si dáš od Tafroba a Jay Diesla track Rolovací. Já miluju ten vibe těchto dvou týpků. Bezproblémový, pohodový beaty, dáš to do sluchátek a prostě si jdeš a vůbec nic, ale vůbec nic tě nemůže rozhodit. Brněnský rap na rádiu Spin teď.
1: Dvojitá rávka brněnského rapu. Po celou sobotu a nedělu.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Pojďme se podívat na dálnice. Čerstvá nehoda je na D1 na 233. kilometru. Ve směru na Ostravu srazily se tam dvě auta. Čerstvá nehoda je taky na D1 na 122. kilometru ve směru na Brno. V regionech v ulici Brněnská v Olomouci je nehoda a v Praze v ulici Cínovecká je nehoda dvou auty. Zasekaná je Legerka Vilzonka a IPAK, taky Nuselák. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

30 30 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. From a life of setbacks to a jetpack.

0: Drátě s tebou, Michal, slyšíme se?
1: Ahoj, slyším se.
0: Skvělý, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Ale tak dáme tam Mega M a Funky Party a bude to hlavně pro moji manželku, která sedí za mnou, a pro dcerku a pro všechny spinnery a pro tebe do studia.
0: No tak to je krásné. Tak jo, já ti to tam dávám, měj krásnej den, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin na Majku, je s tebou Zuzka, máme 11. července sobotu, svátek mají Olgy, taky se nám blíží 16:00, to znamená konec mého vysílání a mám tu Matyho, čau Maty.
1: Čau.
0: Maty, prosím tě, na co se dneska můžou spinneři těšit ve tvém vysílání?
1: Hele, budeme mít klasické rap news před 5:00, takže tam rozebereme třeba festivaly, Playboy Cartyho, obecně festivalovou sezónu, jak se to vlastně s rapem má na festiácích, jestli se to tam hodí, jestli se to tam nehodí. Potom pořešíme Oktagon, protože ten se koná dneska a myslím, že to bude docela našlapaný. Koná se 91. Oktagon, což už je docela dost, protože se pamatuju, když tady byl Oktagon 9 třeba, nebo 15, to byl ten ikonický, kde měli zápas Attila s Carlosem a to byl 15, teď už je 91, slaví 10 let.
0: Pustý.
1: Velká věc, takže o tom dneska budeme mluvit.
0: Ok, a s těma festiákama a rapem, to ty si myslíš, že se rap na festiák nehodí?
1: No tak jako není to festiáková věc, jakože upřímně, jako já si moc nedovedu představit, že bych šel na festiák vyloženě na rap, protože prostě milujeme rap, všichni posloucháme rap, to je jasný, ale i mi přijdou ty line-upy, nebo takhle, v Americe ty line-upy jsou super, tady už v té Evropě, třeba kor v Česku, mi to nepřijde zas tak silný.
0: Ok, chápu. Mám takový podobný názor jako ty, ale vy si každopádně si počkejte, co s Matem všecko rozeberete v tomhletom tématu, Oktagon, rap na festiácích a tak dále. No, my se podíváme na počasí, máme kolem 25 stupňů, polojasno, jasno, déšť nás nečeká, kolem 6. ta teplota začne klesat a to až na 20 stupňů, takže krása, zítra čekej kolem 27 stupňů, jasno, bez deště. Takže krásný léto, ode mě už je to opravdu všecko a já se na tebe těším zase zítra od 1 do 4, čau.
2: Československý underground. Yeah. Radio Spin. V těch ulicích venku je bordel, špína, smrad, všude je smetí.

0: krabicu jsem sám.
1: Za 5 minut jsou 4 a ty ladíš Radio Spin.
0: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš si Radio Spin, s tebou je tady už od 4 hodin Matej a nás čeká komunikátorová session až do 7. Budeme řešit festiáky a rap, taky dnešní Oktagon 91 a pouštět si budeme taky tvoje oblíbený tracky na přání, takže si objednávej 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka Radio Spin. Já už tady každopádně mám na drátě Majka, který se mi dovolal. Čus.
2: Čau.
1: Čau, čau, hele kámo, říkal jsi mi, že jedeš takovej hodně prostě pracovní mod, pracovní léto, tak kámo, co by si řekl spinnerům takhle v tomhletom krásném počasí, prostě z pracovního prostředí?
2: Ať si občas taky odpočinou.
1: No ne asi, odpočinout si má každý, i kámo, ty Majku.
2: Tak.
1: Každopádně, hele, kde se to v tobě bereš, takhle makáš pořád a pořád?
2: Ale mě to jako v celku baví.
1: OK, takže je to
2: tvůj takový... Takže jako je výhoda si najít práci, která tě baví, protože už to pak nebereš jako práci. A ještě tě to živí, takže...
1: Reálně tohle je podle mě klíč ke šťastnému životu. A co děláš za práci, jestli se můžu zeptat?
2: Ale jsem automechanik.
1: Hezky, takže prostě dílnička, pohodička. Ale tak, ono je to teda taky asi dřina, co?
2: Je to dřina, no.
1: OK, takže posloucháš Spin, Láčes.
2: Jedině Spin, hele.
1: Krása. No to rád slyším, hele, vybrali jsme každopádně track od Ektora. Říkal jsi, že chceš něco oldschoolovýho prostě, takže jsi to nechal na mě. Já jsem ti vybral písničku s NMM, vidím to jako včera. Komu to pošlem?
2: Bomba, ale všem, co pracujou a hlavně tobě.
1: Tak jo, super Majko, já děkuju moc. Já to posílám samozřejmě zpátky tobě do dílny a ať to jde od ruky. Dávám to tam.
2: Díky, měj se, ahoj. Ladíš Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spen, taky hudební víkend, tentokrát s Michailovem, je tady s tebou taky Matej a už jsem ready ti pustit dva brněnsko-rapový tracky. Začneme s trackem Nikomu nic, což je taková streetovka, má to catchy rytmus, takže tě to prostě hned chytí. Text není nic hlubokýho, prostě je to o tom, co to znamená být self-made a jak je to krásný, když nejseš na někoho nebo někomu zavázaný. K tomu řvací refren a podle mě tohle je na show z úplná pecka. Potom tady mám ready track Planeta Terror, což je rap o rapu, ale je to poctivý, baví mě tady ten beat, který působí víc oldschoolově, takovej boom bapík, který jede jak jinak než na loop, k tomu samozřejmě sample kytarovýho riffu, nějaký ty skreče, no tohle je prostě čistý špinavý rap, tak jak ho máme rádi. Takže nejdřív Nikomu nic a potom Planeta Terror, tohle je Michailov, Radio Spin a taky Mate.
1: Revojtá rávka brněnského repu po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, koukneme se klasicky nejdřív na dálnice D1 a tak ta je zasekaná u Jihlavy a to jak ve směru na Brno, tak na Prahu. 130. kilometr je tam solidně zasekaný a postojí se tam ve směru na Prahu cca 50 minut a ve směru na Brno cca 30 minut, je to docela hrůza. Zasekané je potom ale příjezd do Prahy taky z D8, tam si postojíš na 2. kilometru cca 5 minut a je tam bouračka, tak se tam dej určitě pozor. Přesuneme se na regiony, ty jsou momentálně docela sízný, akorát D1 přes celý Brno je lehce zasekaná, počítej se zdržením tak 6 minut. Přesuneme se ale rovnou do Prahy, která na první pohled vypadá docela sízně, každopádně bouračka, tak ta je na Žižkově a to v ulici Trocnovská, určitě si tam dej pozor. Potom se bouralo taky na pražském okruhu a to u Řeporí, takže tam taky bacha a bouračku vidím na pražském okruhu taky u Černáku. K dopravě je to zatím všechno, už za chvilku je tady ale další track na přání a potom budeme mít 5. hodinu a těsně před ní pokecáme o Rap News.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Československý underground.
2: Yeah, M Slim, Kladno reprezent 27201.

0: je.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci.

0: aplikace.
1: Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro Batyho.
2: Čau Matej, tady Baty, ale jestli bych měl poprosit Areného Ganga, poslal bych to svojí ženě, všem lidem, co poslouchají Spin, a přejem všem krásné odpoledne. Díka, čau.
1: Jasně, kámo, krásný den, krásný odpoledne, posíláme to všem, tvojí ženě, tobě a taky všem Spinners, let's go. Yeah!

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou je tady Maty a protože bude pět, tak jsou tady taky rap news. Dneska letní téma, festiáky a rap. Což je pro mě takový různorodý, protože ačkoliv miluju hip-hop, tak to aspoň pro mě není úplně festiáková hudba. A když už, tak ten set prostě musí být prostě dobře poskladaný, aby to sedlo. Zároveň ty rapový line-upy nejsou za mě na těch festiákách úplně ono. Třeba nedávno se zrušil Cloudfest, na kterém měl vystoupit v Česku Wiz Khalifa, což je jako super, já ho mám rád. Nedávno vydal desku třeba s MGKM, ale i tak tohle není úplně to rapový jméno, co bys na rapovém festiáku chtěl jako hlavního headlinera. Obecně mi přijde, že vlastně rapový festiáky nejsou tak častý, jak by asi mohli. Ono úplně, myslím si, že ten potenciál to prostě má. Třeba Gleb na Rock for People byl absolutně boží. Tady v Česku samozřejmě jsou všemožný majálesy, kde se prostě český rapeři střídají, ale i tak je to prostě všechno trochu dokola. Mně tady chybí zahraniční jména a to je škoda, protože když už, tak světoví rapeři udělají show v O2 aréně, ale to není prostě ono. Třeba takovej Playboi Carti teď vystoupil na festiáku Beach Please a to v 5 hodin ráno v Rumunsku a stejně měl absolutně full crowd a podle záběru to prostě stálo za to. Něco takový v Česku doufám, že se tak někdy dočkáme, takže já budu doufat a my se podíváme ještě na počasí. Venku je nádherně letní počasí, momentálně 26 stupňů, úplně slunečno, ještě to k večeru spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 22 a mělo by se to vyšplat až na nějakých 30. S tebou je Maty a komunikátor na rádiu Spin pokračuje dál.
1: Spin Radio.
2: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Rádio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Rádio Spin jde s tebou.
3: Letím do cizích pokojů plných nočních můr. Oni jsou vzůru, zatímco jejich původci spěj. Možná si v sobě mohl krotit kreatůru a nemlátit kluka, možná by teď nechtěl strachy blejt. Možná vám přišlo vtipný šikanovat v kruhu přátel spolužáka kvůli tomu, že byl podle vás jinej. Možná by teď nemusel na trám vázat šnůru, možná že se jenom nechtěl skamarádit s každým debilem. Možná ta holka chtěla jenom jít ven. Možná nečekala, že jí znásilníš kvůli tomu, že se fajn oblíkne. Možná chtěla někdy dítě, šťastně žít. Možná si smyslel, že se při tom fakt bavíte. Možná ten týpek nečekal ten výstřel. Možná jsi nečekal, že když ho budeš okrást, tak ukončíš jeho příběh. Možná ho teď vyhlížejí rodiče z okna a čekají, až přijde. Možná že jsi ustihl utratit jeho peníze. Možná že ta rodina chtěla jet jen na výlet. Možná nečekali to, že do nich autem vlítneš. Možná jsi neměla pít, možná jsi měla žízeň. Možná jsi zničila život a sobě víkend. Možná jsi neměl dětem říkat, nic neumíte. Možná chtěli kreslit, tancovat. Možná že si nevěří teď. Možná že si týpek. Možná tvoje dětství bylo taky plný těch debilních vítek. Možná že jsem střítek z pohádek. Možná výkvět fantazie těch rapových dítek. Víte, možná nejsem real páč, neselím titila kytek. Možná jsem jen obyčejný člověk. Vítej. Možná jsem jen táta, který dříme. Možná bych byl ztracený, kdybych sám sebe neobjevil v rýmech. Možná mezi náma žijou miliony příšer a dost možná jejich útok nepřijde ze skříně.
0: Za 4 minuty je 5 a ty ladíš Radio Spin.

0: obličej na mě, vole.
1: Do píči, vole.
2: Za hlavu, nestírej se.
0: Nech mě,
2: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
3: Držím mu, jak se ukojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho nebojeme.
1: Co jsi tam splýtal, co bylo smrný? Co to bylo?
0: Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
1: Co jsi tam splýtal, ty byli smrný?

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a taky další společná hodinka na komunikátoru, kterou odpalíme jak jinak než trkem na přání. Já už tady mám na drátě Martina, what's up?
2: Čau, čau.
1: Čau, kámo, hele, ty jsi říkal, že teď dneska sekáš dříví na zimu. Děláš si takovýho strejčka, ty jo. Jak to jde, kámo?
2: Jo, docela dobrý.
1: Jo, jde to. A co to hrozný vedro, není to absolutní bolest to teď dělat?
2: Ne, tak on fouká trochu vítr, na to ne.
1: OK, větříček fouká, Spin ti samozřejmě k tomu hraje, což je paráda. A hele, vybrali jsme písničku od Ektora, Kancelář, aby ti to líp šlo. Komu to pošlem?
2: Tak pro všechny spinnery, poslouchaj Radio Spin a co makaj.
1: No tak jo, tak všem co makaj a nelenej, samozřejmě tobě, ať tě to utíká. A taky všem spinnerům, spouštím to, kámo, teď.
2: Jo, díky.
0: Ladíš Radio Spin?

0: Posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty na hudebním víkendu. Rady tady mám další dva brněnský tracky, tentokrát s Kellinem. Nejdřív si pustíme Praha Vídeň, což vyšlo na desce Popstar, se kterou vlastně Kellin prorazil úplně do mainstreamu, a to hlavně díky tracku Hannah Montana. Celý to album je ale plný hitů a Praha Vídeň je určitě jeden z nich. Je to takovej zpívaný rap, řízlej s popem, ale je to hitový, super refrén, super hudba a prostě ten vibe, který tě prostě chytne za srdíčko. Za který tě chytne hlavně další track, doufám, protože si pustíme Růži. Tohle je track ze Steinem 27, má to super klip a hlavně úžasný instrumentál, který je krásně hudební, je tam strašně moc zvuku, nástrojů, ale zároveň se to nepřehlušuje a krásně to do sebe zapadá. A nádherně to vykresluje tu melancholickou atmosféru, kterou tenhle ten track nese. Takže nejdřív si pustíme výletní track Praha Vídeň a potom Ploužáček Růže. Tohle je Radio Spin, taky brněnský sound v podání Kellina a pouštíte to tady Maty.
1: Revoltá rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu na Radio

To nejlepší z Brna. Brněnské rap. Hudebním víkendu na rádiu Spin. Ahoj, kotě, snad tě neruším.

0: Lupin, začneme klasicky s dálnicema. D1 je stále zasekaná u Jihlavy, a to ve směru na Prahu, a to na 128. kilometru. Zdržení je cca 35 minut. Zdržíš se potom na D1 taky na 191. kilometru, takže v Brně je tam bouračka a ve směru na Ostravu se tam zdržíš tak 6 minut. Hustší je momentálně, ale taky jde desítka, a to u Brandýsa nad Labem, Stará Boleslav. Tam to od 17. kilometru popojíždí ve směru na Prahu na 14. a zdržíš se tam tak 7 minut, tak určitě dej na to pozor. Regiony jsou momentálně relativně sízný a taky bez nehody, takže se přesuneme rovnou do Prahy, která momentálně vypadá vlastně docela sízně. Hustší je každopádně v centru Nuslák směr Legerka, taky Vilzonka u muzea, a potom se tam bouralo na 11, na Praze 11, a to v ulici Opatovská, tak tam si dej určitě bacha. Doprava Dan, za chvilku další track na přání a potom už pokecáme o slíbeném Oktagonu 91. Let's go!
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a další track na přání, který tentokrát zahraju pro Michala, ten už se mi sem dovolal. Čau, kámo.
2: Čau.
1: Hele, kámo, ty mi voláš z dovolený, tak já se tě tady zeptám, kde seš na dovolený?
2: Na Hracholuskách na přehradě jsme.
1: Let's go, a co bys tam doporučil, kámo?
2: Doporučil bych určitě vodu, jako zatím pohodka tady, ale rozhodně jenom pohoda, ryby.
1: OK, takže chytáte, nebo je to tam zakázaný, nebo jak to tam je?
2: Jo, chytáme.
1: OK, OK, ale je to, není to mega studený ta voda?
2: Ne, jo, to je teplá.
1: Fakt jo, OK, tak to bych nečekal vlastně na té přehradě, ale OK. Hele, vybrali jsme písničku od Buky s Robinem Zutem, jmenuje se to Kdo, tak komu to pošleme?
2: Pošlem to asi všem, co si užívají dovolenou stejně jako já.
1: Let's go, kámo, tak to posíláme všem na dovolený, ale taky všem do práce, aby jim to rychleji cutíkalo, že jo? Takže samozřejmě i tobě, dávám to tam, kámo, a užívej tenhle ten hezký večer.
2: Tak jo, díky.
1: Zdar. Tato.

0: Dáváš Radio Spin, ve studiu je Maty, dneska je sobota 11. července, svátek má Olga a krom toho se taky dneska koná Oktagon 91 v německém Kolíně nad Rýnem, který slibuje velkou podívanou nejen pro německý fanoušky. Zápasit tam bude třeba Patrick Kinzel, bývalý šampion střední váhy, který se minule vrátil na vítěznou vlnu s Rubem Pukačem a pomalu si brousí zuby na šampiona střední váhy, o kterém se rozhodne v hlavním zápase večera, kde se v odvetě střetnou dva šampioni, Kerim Engiček, což je právoplatný držitel pásu střední váhy, a proti němu Krištof Jotko, který ho zase loni porazil v Game Changeru. Takže dnešek doslova otřesle střední váhou a já jsem na to hodně zvědavý. Přece jenom je tady ještě Mahmud Muradov, který drží dočasný titul. Já vím, je to trošku zmatek, ale v chaosu je krása a já se těším na to, kdy se rozhodne, kdo je z téhle čtyřky evropská jednička middleweight. Takže já budu koukat a jen tak mimo éter faním samozřejmě Patrikovi a v hlavním zápase jsem spíš tým Kerim Engiček a to hlavně kvůli tomu jeho tvrdýmu kickboxerskému stylu. Takže doufám, že opět kickbox postoj vyhraje nad prostě tou zemí toho Jotka, ale hele, kurzy jsou docela vyrovnaný, tak uvidíme. Podíváme se taky samozřejmě ještě na počasí, venku je stále krásně 25 stupňů, slunečno, k večeru to spadne ještě na 20, přes noc bude nejnižší teplota 18, zítra ráno čekej teploty kolem 25 a mělo by být zítra taky moc hezky, kolem 3 hodiny by nás měli opět čekat dusna v podobě 30 stupňů. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a my pokračujeme dál. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj. Jsme Radio Spin.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: říkal, já to říkal, já to říkal.
1: Rádio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
2: Za 5 minut je 6 a ty ladíš komunikátor s Matem.
1: Rádio,

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Happy birthday. So make a wish.

0: tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a my se chýlíme k naší poslední společný komunikátorový hodince. Samozřejmě ji odstartujeme písničkou Na přání, jak už je zvykem. A já už tady mám našeho věrného posluchače Spinnera Michala, čau.
2: Ahoj Maty.
1: Hele, to by se dneska stal takovej failík, ty jsi mi říkal, že jsi doma zabouchnul klíče a že jsi se tak jakoby uvěznil sám doma. Tak hele...
2: Ne doma, v baráku.
1: V baráku.
2: V baráku jsem se uvěznil a nemohl jsem ani do sklepa si pro auto jako do garáže a ani domů, protože jsem měl klíče, protože manželka spala.
1: OK, tak hele, jak se takováhle situace řeší? Jak jsi se cítil v té situaci?
2: Nic, chtěl jsem na skonech a chtěl jsem jít, až se probudí.
1: Jak dlouho to trvalo?
2: 4 hodiny,
1: takže ty
2: jsi... Jo, až 8 ráno se jen tak zbudila náhodou a podívala se na telefon, jinak oni stávají třeba až v 11.
1: Takže jsi hezky 4 hodinky se poseděl na schodech.
2: Ano, poprvil jsem si tam.
1: O čem jsi přemýšlel, nebo co jsi dělal 4 hodinky?
2: Hele, byl jsem tam se svojí hlavou a byly to asi nejdelší 4 hodiny v mém životě za poslední dobu.
1: Hele, to naprosto chápu, jako skejsnout takhle někde 4 hodinky. Já si pamatuju, že jsem takhle jednou skejsnul ve výtahu a to bylo třeba na 20 minut a i tak mi to přišlo jako 500 let, takže no. Naprosto ti rozumím, kámo. Hele, vybrali jsme
2: tam
1: taky...
2: Tam se svojí hlavou být takhle dlouho, to není příjemný.
1: Naprosto chápu. Já bych se zbláznil. Každopádně, hele, vybrali jsme písničku Warriors od Smeka. Komu to pošlem?
2: Hele, tobě do studia, mý manželce, že jí moc miluju a všem spinnerům, ať si užijou dneska krásný den.
1: OK, manželce, že tě takhle krásně vysvobodila.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak jo, užijte si track a dávám to tam, Michale, zatím čau.
2: Děkuji, čahoj Maty. Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matym.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili beef, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci.

0: Tadíž Radio Spen, Matej Hír, Hudební víkend Hír, Brno Hír a taky další dva tracky, tentokrát od Maniaka. Jako první tě pustím Offline s Kokim, což vyšlo na jeho poslední desce Stream Tape, kterou celou dělal, jak název napovídá, na streamu. Extrémně zajímavý projekt, který vyplodil spousta zajímavých tracků, a Offline je track, který mě při tomhle poslechu k téhle desce prostě chytnul. Je tady takovej hlavní prvek v podobě samplu nějakého smyčce, k tomu ten beat, který je prostě klasika hiphopovej, a samozřejmě ještě bars, který oba doručili za mě solidní. A vlastně jim to spolu docela dobře funguje. Jako druhý track, který jsem si vybral od Maniaka a dnešní poslední track na hudebním víkendu, je Černý kůň ze stejnojmenného alba s DJem Vichem. Zároveň je to největší hit desky a není čemu se divit. Je to na poslech hrozně zábavný, a to nejen kvůli chytlavému beatu, ale taky hlavně díky Maniakově bars, který mají ten jeho specifický humor a odlehčenost. A přitom je to ego trip, že je tady nejlepší. Takže to zakončíme s Maniakem, Offline a pak Černej kůň na rádiu Spin Brno. Let's go!
1: Revolta rávka brněnského repu. Po celou sobotu a nedělu na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme u dálnic, ty jsou momentálně docela čistý, každopádně D1 je stále zasekaná u Jihlavy a to na 120. kilometru, zasekaný je to v obou směrech a postojíš se tam v obou směrech cca 15 minut, u Brna je to zase zasekaný, je tam bouračka a zdržíš se tam na 190. kilometru ve směru na Ostravu cca 8 minut. D10 je potom taky lehce hustší a to u Brandýsa nad Labem a ve směru na Prahu se tam postojíš 10 minut. Regiony jsou momentálně OK a když se kouknu na Prahu, tak ta je momentálně relativně taky čistá. Lehce hustší je každopádně Vilzonka u muzea, ale jinak to krásně jede a bouračku vidím mimochodem u Westfield Černý most u spojky, jinak je to čistý. Takže dopravu dneska máme, dáme se ještě poslední track na přání, takže určitě si objednávej, buď to kolem, anebo si pošli voiceovku do apky a potom pokecáme o našem posledním tématu a to bude plešatá hlava mužů a Pitbull.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Vracím se zpátky k nám.

210 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin. Attention, all you niggas, all you bitches.

0: den. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: OK, OK, dáváš Radio Spin, na majku je Maty, my hrajeme přesně podle tebe. Máme tady komunikátor, takže tracky na přání. A dneska už se zahrajeme poslední track na přání, který zahraju. Jak jinak, nebo ne jak jinak, ale prostě zahraju pro Kennyho, mám ho tady už na drátě, čau.
2: Čau, posledního, tak to jsem lucky.
1: Yes, je to tak, kámo, stihnul jsi to úplně jako poslední, takže se zahrajeme poslední track podle tvýho přání. Ty ještě teda jezdíš v práci, jak to jde dneska? Yeah.
2: Ale dneska jako je dobrý, ale jak jsme se bavili, no, nějaký blbec upustil prostě školnici k vopiva, nechali tam a jsem jí přejel a píchnul jsem úplně díru jak vrata, no.
1: Tyjo, píchnout jako takhle, to je prostě úplně k vsteku, ještě takhle v tomhle tom počasí. Naštěstí teda pro tebe si říkal, že nějaká hodná paní tě tam u cesty pozvala na kafe.
2: Jo, no, to tak, no, jak jsme se bavili, jako dobrý lidé ještě nevěděli, takže tam se změní ještě úplně takhle. Bylo to fakt příjemný,
1: aha,
2: jako že jsi pozvala, abych nemusel sedět v autě a pokecali jsme, to bylo
1: hezky.
2: Dobrý.
1: To jsou moje slova, prostě dobří lidé existují, svět je ještě v pořádku. Hele, vybrali jsme písničku od Ega s Vesnou, jmenuje se to Morava, když máme ten hudební víkend s Brnem, kam to pošlem?
2: Hele, pro všechny, pro tebe do studia a užijte si zbytek soboty a celou neděli, má být krásný.
1: Tak super, tak jo, Kenny, děkuju moc takhle za krásnou zprávu, já to posílám samozřejmě i tobě do auta, ať ti to dneska ještě jezdí a ať ti to ještě utíká a tak. A prosím na všechny dobrý lidi, dávám to tam, kámo.
2: Tak jo, díky, mějte taky, jak ti doupeče, ahoj.
1: Čau.

0: Sorry, musím běžet, posloucháš Radio Spin, s tebou je tady v sobotu večer Maty a nám to pomalu končí. No a na závěr bych chtěl probrat tak trochu kontroverzní téma a je to plešatá hlava. Pro spousta mužů je to absolutní noční můra, i když to vlastně nemůžeme ovlivnit. Lidi jezdí do Turecka prostě na to nastřelování vlasů nebo si lepějí ty příčesky, ale za mě je plešatá hlava vlastně docela cool a myslím, že by to muž měl přijat, když už se o to týká. Protože si myslím, že je to přirozený a hlavně si myslím, že je to důkaz nějaký síly. Vemte si příklad třeba tady u nás z doma, to je úplně střelec s tou hlavou. Ne, ale vážně si myslím, že prostě žádný konec světa určitě není a že to chlapům prostě spleší sluší. A příklad si můžeme vzít i třeba z Pitbulla. To je absolutní hitmaker, pro kterýho je jeho holá hlava nejlepší reklama. Třeba nedávno se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, protože mu na jeho koncert přišlo rekordně přes 22 000 lidí s umělou pleší. Takže hele, jestli máš pleš, no stress, dneska je to prostě trendy. Taky se podíváme na závěr ještě na počasí, venku je stále nádherná sobota, 24 stupňů slunečno, k večeru to spadne na 20, přes noc bude nejnižší teplota 18 stupňů a zítra ráno čekají teploty kolem 24 a mělo by se to během dne vyšplhat až na nějakých 30 stupňů ve 3 hodiny, takže by měl být opět nádherný letní den. To je ode mě dneska už ale opravdu všechno, s tebou tady byl Maty, slyšíme se zase zítra, ty posloucháš Radio Spin, tak zatím čus.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
0: Je 18.53 a to je přesný čas na Rádiu Spin.
1: Rádio.

0: Talk.
1: Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
2: vzniklo z toho něco aspoň?
1: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat.
2: Někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry. Mm-hmm. Studenti narazí na tvoje jméno. Co tam bude napsáno?
1: První Čech, který vyhrál mistrovství světa.
0: Spin Talk.
2: Ahoj, hlasí se Roman Jakub, Radio Spin a taky Spin Talk. Dneska to nebude tolik o muzice, trošku možná jo. Trochu to bude o učení, hodně to bude o slam poetry, možná se trošku dotkneme i rapu. Pozvání přijal Matěj Plachta, slam poetrista, taky muzikant a taky učitel. Matěj, vítej na Radio Spin. Na rozhovor jsem se mega těšil.
1: Já taky, zdravíčko, děkuji za pozvání.
2: Tak, když jsem tak jako pozoroval tvůj profil, když jsem tě tak jako sledoval, jakým způsobem funguješ, nefunguješ, tak vlastně první otázka, která mě napadá, je, jestli je vlastně těžší odučit hodinu ve škole, napsat nebo složit písničku pro kapelu, a nebo vlastně složit slam.
1: Tyjo. To jsou všechno tak jako vlastně...
2: Ono to je něčem stejný, že?
1: No právě, podobný a zároveň rozdílný věci. Odučit hodinu ve škole záleží na tom, jak moc jsem se připravil. Jak moc jsem se připravil, záleží na tom, jak moc jsem měl času, a jak moc jsem měl času, záleží na tom, jak moc jsem předtím psal písničky pro kapelu, nebo jak moc jsem dělal texty.

0: než býval. Ale takže hodina je nejjednodušší. A potom psát texty, ať už pro kapelu nebo pro slam, je už na stejný úrovni a není to zas tak těžký, jako to bylo.
1: Dobře, co tě dovedlo za katedru?
0: Za katedru mě dovedlo asi dva důvody. Dejme tomu, první důvod je, že celá naše rodina má něco společného se školstvím, ať už že táta učí na kytaru, nebo mamka je družnářka, nebo děda učil fyziku a matiku, nebo babička dělala ve školní jídelně, prostě nějaký rodinný prokletí.
1: Tak, prokletí?
0: No, řekl bych, že jo, my jsme takový hrozně hodný, chudý lidi, tak tam to jako, jsem k tomu byl vždycky doma vedený, že bych byl dobrý učitel. Já jsem tomu dlouho vzdoroval, ale potom bohužel, lomeno bohudík, jsem na Gimplu měl fakt jako skvělýho učitele, který nejenom, že mě jako formoval jakožto člověka, ale také mi právě ukázal, že učení není jenom o tom, že studentům předám, co to je přítomný prostý čas, ale že právě můžu. Tam je problematický říct, budovat je jako lidi. Mně se líbí formulace, kterou jsem zase získal od svého učitele z vejšky, a to je, že oni už dobrý lidi jsou, jenom já jim to se pokusím vlastně ukázat, co je na nich dobrýho, ať takový, to oni ví.
1: Takový coaching skoro.
0: Přesně tak, přesně tak. To tak.
1: Dokážeš si představit, že i v 50 bys učil angličtinu a zase se stejnou energií a se stejnou vervou, jako je to dneska třeba?
0: Asi, no, toť otázka. Já jsem si vždycky říkal, že to je jedna z mých povinností vlastně v průběhu toho té mojí učitelské kariéry neustále reflektovat, jak se v tom cítím a jak si tady ten pocit, který mám na začátku, udržet, protože první věc, se kterou jsem se setkal hnedka na začátku, bylo, že mi ostatní starší kolegové říkali, no jo, ty seš mladý a ty seš teďka zapálený, počkej si pár let a zjistí, že ty studenti jsou parachanti a že tě to jako nebude tolik bavit a že nebudeš mít tolik energie. Já jsem si vždycky říkal, ne, tohle je bod, do kterého nikdy nechci dojít, protože když vás potom vidím v té práci, tak tohle z toho já bejt nechci. Jestli bych toho byl schopný dosáhnout, no tak to je otázka dalších 30 let. No.
1: Jasně, jasně, jasně. Ale zatím to vypadá, že teda minimálně by si zhlídal to nadšení, který máš teď, a snažil se ho prostě udržet. OK, uvidíme, jestli tě zlomí nebo nezlomí systém. Není to úplně jednoduchý v tom vydržet dlouhou dobu. Jak ses dostal ke slamu a proč zrovna slam? Já vím, že to je otázka asi, na kterou odpovídáš téměř vždycky, ale myslím si, že je potřeba, aby zazněla, a třeba tam najdeš nějakou jinou odpověď.
0: Jo, určitě. Ke slamu jsem se dostal, dejme tomu, zase dvěma způsoby. První z nich byl, že jsem šel na slamovou akci, myslím si, že v roce 2020, na kterou jsem šel ne kvůli slamu, ale kvůli tomu, že tam byla holka, která se mi líbila. A
1: vzniklo z toho něco aspoň?
0: Vzniklo z toho to, že dělám slam. Jakoby, tu holku jsem si z toho neodnesl, ale odnesl jsem si z toho to, že jsem poznal tenhle ten žánr, který jsem do té doby neznal a který do téhle doby taky jako nezná celkově spousta lidí. Pak jsem na ní zapomněl, protože byl covid, takže nebyl slam, a potom, když jsem přešel na vysokou školu, tak jsem se tam potkal s teď už nejlepším kamarádem, dvě těla, jedna duše, se kterým jsme v rámci našeho prvního piva narazili na právě na slam, kdy jsme si řekli, že bychom na nějaký mohli jít, což on velice rychle zavrhl a rovnou navrhl, že bychom spíš nějaký slam mohli udělat. No a jelikož jsem extrovertní, tak jsem se rovnou nabídl, že bych sem teda tu akci moderoval, a když člověk slamovou akci moderuje, tak to nevyhnutelně vede k tomu, že musí předskakovat, tudíž musí mít slam, tudíž jsem musel začít slamovat.
1: Jaký to bylo najednou?
0: Skvělý, sranda. Já vlastně málo kdy tady ty věci promýšlím předem v tom ohledu, že mi přijde, že nějaký přes přílišný promýšlení předem člověku brání v tom si to pořádně užít. Mm-hmm. Já prostě se do té situace vrhnu a až tu chvíli vlastně reflektuju. Jo, reflektuju, jaký to je, protože mně přijde, že okay, jedna věc je příprava, ale druhá věc je, že stejně zjistím, jaký to bude, až když to bude. Takže až když to bylo, tak jsem si říkal, jako pustý, tak vím, jaký to bude dál.
1: A vždycky je to impro teda?
0: Ne.
1: No proto. Jsem si říkal, že se mi to úplně nezdá, ale OK. V jednom z rozhovorů si říkal, a to se mi jako líbilo, že každý člověk má alespoň jedno téma, o kterém ví nejvíc a dobře ho dokáže popsat. To mi přišlo fakt jako velmi nosný a hned jsem si to psal do poznámek na telefonu. Tak co je to tvoje téma?
0: Já bych řekl, že nemám jedno konkrétní téma, ale spíš takovou vlastnost vypíchnout věci, nad kterýma lidi normálně nepřemýšlí, ale přesto je každý zná, a až když já je řeknu nahlas, tak jsou jako wow. A jo, to ježišmarja, tohle je můj každodenní život, ale nenapadlo mě to.
1: Mm-hmm. Říkal jsi, že nejlíp tvoříš pod časovým tlakem, tak by mě vlastně zajímalo, jak dlouho trvá takový samotný text napsat, když jsi pod tlakem a když nejsi pod tlakem.
0: Já jsem zatím nikdy text, když jsem pod tlakem nebyl, nepsal. Já jsem se to zatím nenaučil.

0: bohužel takhle právě dopředu plánovat, ale záleží na dílce textu. Vlastně dejme tomu, že moje první 4 texty, co jsem napsal, tak se pohybují kolem 10 až 15 minut. Ale vždycky to stejně byla otázka jednoho večera, protože víc večerů jsem neměl, protože druhý den už jsem ho musel ten text slamovat.
1: OK. Takže kolik píšeš verzí třeba? Kolikrát pak do toho ještě vstoupíš?
0: Většinou jenom jednou. Potom co ho řeknu naživo a až naživo zjistím, jako tady ty části fungují, tady ty nefungují. A taky mnohdy právě, protože to píšu najednou, tak ten konec často bývá takový jako odbitější, než bych jsem si přál, takže ten potom dopilovávám, ale jinak prostě jedna verze, trošku předělám a pak hotovo.
1: OK. Když jsem tě sledoval třeba na Instagramu, tak vlastně jasně, jedna věc je to napsat, to si myslím, že jako dejme tomu, to je prostě nějaká část a té práce, ale jsi poměrně divadelní, takže pak jako podle mě se tam taky hodně hejbeš a dejcháš a nějakým způsobem improvizuješ, ale vlastně to podle mě taky není improvizace, tak jak dlouho trvá ta druhá část, kdy cvičíš ten pohyb k tomu?
0: No,
1: nebo třeba ne, třeba mi řekneš, Romane, to ses úplně prostě zbláznil, ze mě to jde samo.
0: No, Romane, to ses úplně zbláznil, ze mě to jde samo, já jsem takový expresivní prostě i v normálním životě. Jediný, kdy jsem si vlastně připravoval opravdu každý pohyb, tak to bylo v roce 2024 na mistrovství České republiky, kdy tím, že tam byl časový limit 3 minuty a tím, že jsem opravdu chtěl vyhrát, tak jsem fakt si každý ten text řekl 100krát, s tím, že jsem už potom jako opravdu věděl, kdy se nadechnu, kdy pohnu rukou, kdy udělám tenhle ten krok tamhle, ať je to celý opravdu perfektní.
1: A to bylo opravdu jenom jednou, jedinkrát si udělal takovouhle jakoby dokonalost projevu. Nikdy jindy se to neopakovalo.
0: Jo, prakticky jo.
1: OK, dobře, tak to já jsem čekal, že tady odhalíš nějakou kuchařku a tak dál. to jsem překvapený. Který téma si vlastně ve svých vystoupeních zatím ještě neuchopil nebo neotevřel a máš pocit, že to prostě bude tvoje téma? A proč případně?
0: Pro mě je teďka obrovským tématem. Já bych sem hrozně chtěl najít nějaký jazyk, kterým je člověk schopný komunikovat jakýkoliv téma s kýmkoliv. Já to hnedka vysvětlím. Například, co se politiky týká, tak mi tam přijde opravdu hrozně frustrující to, že lidi, ať už stojí na jakýkoliv straně barikády, tak kamenem úrazuje vždycky to, že nejsou schopní s tou druhou stranou komunikovat. A já bych sem chtěl asi lidem umět předat tu schopnost komunikovat. Ne moje názory, já ani nevím, jestli nějaký mám, a kdybych měl, tak jestli jim věřím dostatečně na to, abych je lidem říkal nahlas.
1: Teď ale už to skoro vypadá jako tvoje performace.
0: Ale asi jako fakt otevřít téma nějaký otevřenosti v rámci diskuze. To mi přijde nejdůležitější, protože jenom díky tomu se potom můžeme bavit o čemkoliv.
1: Máš nějaký nápad, jak to udělat?
0: Jo, to já si myslím, že to je běh na dlouhou trať, protože z různých stran je občas na mě nátlak toho, abych sem napsal nový text. A já teďka jsem si tak nějak uvědomil, tyjo, nechte mě jako ještě trošku prožít život, najít si ty svoje řešení, se kterýma budu dostatečně spokojený právě na to, abych se mi potom zrýmoval a někde zaslemoval. Takže kdy tohle to bude, tak ještě
1: se ti to podaří, tak možná dostaneš Nobelovku, protože to si myslím, že by potřebovali skoro všechny státy světa. Který téma podle tebe nikdy nebude tvoje téma? Alespoň teď optikou roku 2026.
0: To bude asi taková trošku hloupá odpověď, ale asi žádný, zejména z toho důvodu, že dejme tomu, že moje nejvzdálenější téma by bylo, mělo být něco, čemu fakt nerozumím nebo co mě fakt nezajímá. Věci, které mě fakt nezajímají, jsou pro mě fakt zajímavý právě tím, jak jsou mi nejdál a tudíž se hrozně k ním chci přiblížit. A pokud tím nerozumím, tak samozřejmě si budu snažit porozumět. Takže vždycky takovýhle témata, o kterých bych sem si jako z začátku řekl, o tom bych nikdy nepsal nebo neslamoval, tak no, takže jdeme do toho.
1: OK, a který takový téma třeba bylo? A na co z něm přišel?
0: Zatím asi žádný jsem takovýhle téma neměl, protože tím, jak jsem byl v časovém presu, tak jsem si velice často vybíral témata, kdy jsem řekl, dobrý, tak tohle to zvládnu, tohle to dneska večer zvládnu.
1: Já tě dotlačím prostě do toho, co potřebuji, ale zajímá mě, jestli máš třeba někdy pocit, že to fakt jakoby nejde a co je pak najednou ta můza nebo ta inspirace, která najednou řekne, jo, to vlastně půjde.
0: Je to fakt asi ten časový pres, protože já mám v hlavě nějakou myšlenku. ale nejsem s ním mnohdy dostatečně spokojený na to, abych si k tomu sednul týden předem, ale pak, když je opravdu ten finální večer, tak já si sednu. Já jsem tím procesem sám často fascinovaný, protože velice často cítím, že toho procesu vlastně nejsem součástí. Já si sednu k počítači, napíšu pár věcí a pak opravdu koukám do stropu a leze to ze mě. Já naštěstí umím psát, než bych se koukal na klávesnici. A pak za 6 hodin koukám na text a jsem jako wow, ok, tak jo, to se stalo právě, super. Ano, je to vždycky jako děkuju, ono se to zase povedlo.
1: Tak to je skvělý. Hele, když pak stojíš třeba na stage, tak mi řekni, co tě nejvíc může zradit, co tě třeba zradilo a jaký máš jako fígl se z toho dostat tak, aby to nikdo nepoznal. Zpěváci třeba se občas otočí zpátky na kapelu, něco mumlaj, pak se otočí zpátky, když zjistí, že jsou zpátky, tak co pomůže tobě?
0: Mně by potenciálně asi nejvíc mohla zradit moje paměť, ať už z toho důvodu, že mám docela dost dlouhý texty, tak i z toho důvodu, že se je málo kdy učím nazpaměť, nějak jako zodpovědně, nebo teď už se snažím víc, ale tomu jsem se vyvarovával tím, že jsem, což mě překvapilo, že jsem zjistil, že v rámci slamu jako moc nikdo nikdy nedělal, a to bylo, že jsem si napsal jako ty nejdůležitější slova, kterých jsem se mohl chytnout fakt velkým fontem na papír, ten jsem si dal na zem. A vlastně jsem se tím vyvaroval, abych jsem četl z telefonu nebo z papíru, protože jsem v rámci té performance vlastně tak jako člověk kouká do země, je to taková dramatičtější pauza, ale přitom já se jenom koukám, kde jsem, abych mohl slamovat dál.
1: Tak třeba Kato, ten občas jako rapuje z mobilu, ale myslím si, že z toho mobilu to musí být hrozně jako nekomfortní, protože to bude strašně jako malý a tak dál, ne? A navíc ten papír je takový vizuálně asi hezčí.
0: Je. Já i v rámci teď jako pořádání slamových akcí, tak vlastně nově chceme zavíst to, že se úplně zakáže číst texty z telefonu, protože to je takový zlozvyk, který se teďka do slamového světa vkradl. Je to tím, že lidi dneska píšou texty mnohdy na telefonu, někde ve vlaku, někde v autě a podobně, ale jo, je to hrozně rušivý pro diváka, je to nehezký, má to ty konotace toho, že když se člověk kouká do telefonu, tak si nejspíš čte, já nevím, cokoliv jiného, než jako...
1: Skočím se na Messenger a za chvilku se vrátím zpátky.
0: Přesně tak, ten papír je aspoň víc spojený s tou poezí, s tím slamem a podobně, ale furt jako říkat to z patra je to nejlepší, co tam člověk může dělat.
1: Když sleduju tvoje videa, když koukám teďka tady naproti sobě, jak naproti mě sedíš, proč ne stand-up? Slušelo by ti to?
0: Tyjo, děkuju. Já jsem stand-up je vlastně ten prvotní impuls, proč jsem vůbec na tu stage vylezl, protože stand-up absolutně miluju, zbožňuju a vždycky jsem ho chtěl dělat, ale tím, jak moc ho miluju a zbožňuju, tak se mi zdá nedosažitelný. Ten slam mi přijde dosažitelnější, protože je nějak vyhraničený, dejme tomu nějakýma v uvozovkách pravidlama, tím, že by se to třeba mohlo rýmovat, nebo že to je na jedno téma, ale představa, že tak a teďka Matěj napiš jako fakt o čemkoliv. A hlavně, ať se lidi smějou, tak jsem vždycky, já nevím jak, já spontánní humor, situační humor zvládnu klidně v pohodě, ale účelně nikdy jsem to neskusil. Vím, že jednou musím, ale vždycky jsem se toho zatím bál.
1: Ok, já si teda myslím, že ta tvoje chvíle jako přijde, že to v tobě jako podle mě je a věřím tomu, že jednou budeš někde v nějakém formátu typu na stojáka nebo v něčem, co vznikne, až třeba nebude formát na stojáka. Jak často vlastně píšeš slam poetry? Já jsem měl několik kolegů, kteří se třeba věnovali stand-upu. Někteří byli líní, takže vytvořili třeba jeden stand-up za 3 roky, objeli s ním celou zemi, někdy i dvakrát. Pak řekli, mám nový stand-up a vypadal skoro stejně jako ten předchozí. Tak jak často aktualizuješ to, s čím vystupuješ?
0: Já jsem vlastně první 2 roky, tak jsem slamoval pod naším spolkem, kde jsem měl jenom 2 texty, Trapno a Nesnáším, který tak nějak stačili, i zejména kvůli tomu, že ta četnost těch akcí v té době nebyla taková, jako je teďka. A potom, když jsem přešel v roce 2024 na profesionální scénu, tak jsem věděl, že musím napsat jeden další text, takže jsem napsal Touhy, pak jsem napsal Diskomfort a to byly, dejme tomu, moje 4 texty, které jsem tak nějak neustále točil. Až na mistrovství Evropy jsem napsal text novej a až teďka v prosinci jsem napsal vlastně 16 textů dalších, ale krátkých a na Instagram.
1: To byly ty, který si vydával téměř každý den.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: I v době nemoci a tak dál, co ta klaunská maska, než se vrátím k tomu pokračování toho, co tady mám připraveného.
0: Já se hrozně nerad fotím, já to neumím, takže tohle je takový můj způsob asi, jak se trošku skrýt. se s tím clownstvím trošku stotožňu, ať už z toho důvodu, že mám rád ten stand-up, tak i z toho důvodu, že můj děda má rád clowny. A tak jako se to rád s tím spojuju. A vlastně se celkově snažím vytvořit nějaký gimmick, dejme tomu. Nevidím tomu u moc lidí, tudíž když to lidi se mnou spojí, tak vlastně budu docela rád, že budu mít něco jako osobitýho.
1: Když vytvoříš slam, tak kdo je tvůj první posluchač?
0: Většinou moje přítelkyně. Většinou sedí v obyváku, hraje na PlayStationu Baldur's Gate a já každých 5 minut za ní přijdu a říkám mi, promiň, já jenom ještě mě se tady, já ti to jenom řeknu a pak ti to hrozně rozeberu a vysvětlím a řeknu ti, proč se mi to líbí a pak zase odejdu zpátky do pokoje psát dál, abych se nestratil nic.
1: A jak ti dává feedback?
0: Jo, to je hezký. To če většinou a mě to bohatě stačí.
1: Ok. Když jdeš z kůží na trh s novým slamem, máš ještě trému?
0: Asi ne. No vlastně tréma je pro mě velice vtipný pocit, protože já jsem se mu naučil jako dost dobře nevěřit. To je úplně jedno, jak se cítím. To prostě už jsem si naučil tak nějak říct jako prostě jdu to zkusit, jako jdu to, jako nebude to o tom, jako zkusit to zvládnout, ale zvládnout to zkusit.
1: Okay.
0: A to je to jediné, co mi vlastně stačí. Mm-hmm.
1: Co je pro tebe největší odměna? Je to velký potlesk, je to to, že za tebou někdo přijde na baru a řekne, začne ti citovat část toho tvýho slamu, co ti udělá největší radost?
0: No, mě, asi to, co mě vede k tomu, že bych se chtěl být bavič, je opravdu to, že představa toho, že někdo ve středu v 7 večer po práci, po 3 dnech práce přijde na 2 hodiny na slamovou akci a já mám tu možnost vlastně na 2 hodiny mu zlepšit den, to je prostě, to je skvělá motivace. Mně přijde, že jako lidi, co vystupují, lidi, co dělají ať už slam, nebo hudbu, nebo stand-up, nebo něco takového, tak jsou fakt takový jako lepidlo, který drží společnost dohromady, protože čím jiným vyplňovat ten čas, který tady trávíme prací a podobně, než aspoň tady tou chvilkou jako nějaký úlevy.
1: Včera jsi sdílel na Instagramu vtipný přepisy názvů produktů Sikej do češtiny. Napadne tě to hnedka v tu chvíli, nebo prostě až pak třeba cestou domů v metru třeba, nebo doma, nebo prostě jenom fotíš a pak si dáš až nějaký jakoby brainstorm třeba den poté?
0: Já tak nějak využívám asi nějaký svojí poruchy toho, že já to tam prostě vidím, já si nemůžu pomoct, mě to napadne hnedka a právě nedávno jsem si řekl, no tak to začnu házet na Instagram, jestli tak uvidíme, jako co to udělá, jestli se to lidem bude líbit taky, nebo jestli to je opravdu jenom moje porucha, která baví jako mě, ale to je to instantní a jako slovní hříčky je věc, která mě baví jako na životě jako jedna z nejvíc, protože mě fakt fascinuje, že se dají spojit, jim se snaží trošku, stačí trošku snažit jakýkoliv dvě věci. A vždycky mě hrozně těší, když to spojení najdu.
1: Když natáčíš nějaký reelsko, jak dlouho ti to trvá, kolikrát to třeba děláš?
0: Záleží na tom, jak je ten text složitý, ale dejme tomu, že celý ten proces může trvat 2 hodiny. Já se teprve učím s tím, jak nastavit kameru, teďka jsem si koupil nově světla, ať to nějak líp vypadá, takže to chvíli trvá, pak to teda odříkat, a pak to zeditovat, dát tomu titulky, to ještě dělám bohužel manuálně.
1: Už se je vtipný, že když mluvíš o té tvorbě, tak záříš a pak najednou úplně klesne ta energie, protože když pak to musím seditovat a pak ty titulky a něco. Skoro to říká o to, jako že kdyby tam byl někdo jiný, kdo to celý dělá za tebe, tak bys byl pak šťastnější. Zeptám se ještě na další otázku. Objevují se nějaký trendy ve slam poetry? Přece jenom v Česku je slam 22 let, v zahraničí asi o mnoho déle. Tak v čem se proměňuje slam poetry?
0: Řekl bych, že slam poetry se proměňuje v tom, že ta česká scéna je specifická tím, že jsme, dejme tomu, nejvtipnější scéna na celkový scéně.
1: Já mám hnedka k tomu další otázku.
0: A že se semka teda to vážno propisuje mnohem víc. Mm-hmm. To je za mě ten asi největší trend.
1: Že sem jako přijíždí ten vlak s tím vážným.
0: Jo, určitě.
1: Okay, protože právě ty jsi říkal u Lucie Výborný, to byl mimochodem moc hezký rozhovor, že vlastně je tady hodně humoru. Čím si myslíš, že tady je hodně humoru a v zahraničí víc vážnosti? A proč si myslíš, že právě teďka přichází ta chvíle, kdy vážnost vystupuje na hlavním nádraží a začíná ovlivňovat českou slam poetry?
0: Tyjo, proč je tady humor, vlastně netuším, jako můžu jenom teoretizovat, že to bude lidma, který semka ten slam přinesli, jestli jejich texty se převážně točily kolem humoru. Může to být taky tím, že ten humor mnohdy na akcích vítězí nejvíc, tak pokud lidem jde o to vítězství nejvíc, tak můžou ten humor volit. Nevím, jestli to je nějakým češstvím, jak moc pro nás je ten humor důležitý, vím, že ho máme specifický, ale jestli se to propisuje do toho, jak moc ho děláme, to nevím. Ale to vážnost semka určitě přenáší z toho důvodu, že třeba na Slovensku už jsou teďka texty mnohem vážnější. Mm-hmm. A celkově asi tím, že tady doufám, začínáme slam brát trošku víc vážně, mm-hmm. jako nemyslím obsahově, ale ten žánr jako takovej. A pokud máme nějaký vize uspět i v zahraničí, tak...
1: Je potřeba to dělat jinak.
0: Já si nutně nemyslím, protože minulý rok na mistrovství Evropy jsem tam přece jenom jeden vtipný text řekl a přesto měl úspěch.
1: Okay.
0: Ale asi pokud to lidi vidí takhle, že by měli být vážní, tak klidně.
1: Na tom mistrovství Evropy tam mě zaujalo, že si právě říkal, že ještě nevíš, jestli tam pojedeš s českým textem, s anglickým textem, s německým textem, nebo jestli to bude nějaká kombinace. Mm-hmm. Tak jak ses nakonec rozhodl?
0: No nakonec jsem se rozhodl tak, že jsem měl opravdu hrozně málo času na to dělat tak těžký, abych se to psal v angličtině nebo v němčině.
1: Okay.
0: Ale přesto jsem se rozhodl, že do toho aspoň vložím nějaký německý slovíčka, který zkombinuju jako s češtinou, aby se rýmovalo.
1: Machan.
0: No, já jsem měl něco, tak snad nejsi nějaký špás v hemze, ne? Tak vožerem se prostě.
1: Okay. Hele, a to pak probíhá tak, že teda ty seš na stage a za tebou běžejí titulky, nebo jakým způsobem se to k těm ostatním dostane?
0: Jsou tam titulky a je to špatný. Není to dobrý systém, ale moc žádný jiný není. No,
1: tak kdyby to někdo překládal do ucha, tak je to možná ještě jako asi horší. Ty jsi říkal, že když jsi psal na začátku texty v angličtině, takže ta čeština vlastně pak pro tebe byla těžší. V čem je ta čeština pro tebe těžší, nebo byla těžší a záludná, nebo to tam už vkládám já tu záludnost?
0: Jo, ne, tak je to člověku jako bližší, je to osobnější, když řeknu I love you, tak to rozhodně není miluju tě.
1: Takový ploší, ne?
0: Je to taková maska. Mm-hmm. Je to hrozně jednoduchý říct v angličtině cokoliv. Zatímco říct to v češtině, jako, tak já to i vidím na tom, jako vlastně v zahraničí, že si rodinní příslušníci říkají jako I love you, goodbye. A že bych sem od mojí mamky slyšel jako miluji tě. teda ne, nic jako, proti mojí mamce, s ní mám vztah skvělej, ale přece jenom si to jako...
1: No je to přehnaný.
0: No, jo. Dejme tomu.
1: Ok, nebo alespoň takhle to taky nevím. Mm-hmm. Taky si nedokážu představit, že na potkání se budu s někým říkat miluji tě. Přijde mi to vlastně jako docela bizární. Jak se vlastně teda hodnotí ten slam?
0: No, hodnotí ho diváci. Rozdájí se sady bodů. Mm-hmm. Já nevím, třeba pět sad. Od nuly do desítky, nula je nejhorší, desítka je nejlepší.
1: Mm-hmm. A nějaký kritéria nebo něco podobného? Jenom prostě to, jak se bavím teď a tady, tak podle toho hodnotím.
0: Já jsem to včera řešil s kamarádem, jak hodnotit umění, jestli to vůbec jde, jaký jsou ty kritéria, a já to vidím tak, že opravdu ten divák hodnotí na základě toho, jak se na konci toho textu cítí.
1: Mm. Je to skoro jako jestli známkovat nebo neznámkovat to škola hudebku nebo
0: vítvář. No, prostě.
1: Jo, tak hodnotí se jinak slam v Česku a jinak v zahraničí? Nebo
0: jo,
1: je to stejný?
0: Hodnotí se určitě jinak. Na Slovensku bylo mistrovství Evropy v roce 2023 a nastala tam menší kontroverze, když jeden z porotců z české strany dal nějakému slamu, já nevím, jestli to bylo třeba 6 nebo 7 bodů, tak se tam opravdu pobouřili tím, že v zahraničí jsou zvyklí prostě dávat buď to 9, mm-hmm. anebo 10. Vlastně jako v boxu, dejme tomu, nebo okay. jako 9,1, 9,2, 9,3, ale že jako ty nižší čísla, to už je opravdu jako zklamání. Jo.
1: Ale prostě tady tyhle východoevropský státy...
0: My prostě jdeme prostě... tvrdě, ano, jsme upřímní, ježišmarja, tak bylo to špatný, mě se to nelíbilo, tak tady máš si 5, no, co se rád dělat. Jako.
1: Tak ty zů 1. Ok, to je docela zajímavý. Čím si myslíš, že to je? Že jsme takový třeba přísnější?
0: Já si myslím, že my nejsme přísnější, my jsme upřímnější. Já si myslím, že zahraničí je mnohem měkčí. Já si myslím, já jako po setkání jako se slamerama ze všech možných ostatních zemí jako na té Evropě, tak jsem byl lehce, zní hrozně, ale já jsem byl lehce zděšený. To vůbec nebyla moje parta, to byli opravdu už takový umělci. Já bych to asi nejlíp definoval tím, že když jsem přišel do hotelového lobby ve 3 ráno, tak tam v tom lobby stáli a říkali si ve svých rodných jazycích ty různé své básně a jako luskali si tam, že jo, jako potlesk. Hrozně tam chválili a říkali si jako musíte si uvědomit, že my jsme opravdu ty nejlepší umělci v Evropě, zatímco já jsem tam stál a říkal jsem, já nevím, já jsem Matěj, já jsem se přijel, protože mi to baví a rozhodně si nechci říkat, že jsem nejlepší umělec.
1: To působí jako trochu moc. A. Co je vrcholem pro slam poetristu?
0: Asi mít z toho trochu peněz. Myslím v dnešní době.
1: A jsou v tom peníze?
0: Vůbec. vlastně
1: je jedin... Když ve stand-upu jsou peníze, tak jak to, že nejsou ve Slam Poetry?
0: Protože se to ještě asi nechytlo HBO jako na stáka před jako pár lety, no. Protože to tady 22 let se děje vlastně pod vedením, který to nějak, dejme tomu, jako nemělo snahu budovat. Líbí se jim, že to je v undergroundu, což jako v pořádku, ale já si třeba právě stojím za tím, že by bylo fajn, když bychom Slam nemuseli všichni brát jenom jako takový koníček, kterým si můžeme přivydělávat ala peníze od babičky narozeninám každý měsíc, ale že bychom tady mohli opravdu rozjet někomu slamovou kariéru. Zatím se tím živí jenom jeden člověk a to je člověk, který 6 dní v týdnu objíždí všechny možný malý města České republiky a vydělává si prostě málo, ale často.
1: Co pro to děláš, aby se to změnilo?
0: Říkám
1: to do rádia, to je super.
0: Ať už právě pořádání všech možných typů akcí, ať už na amatérský úrovni, abychom budovali prostě nováčky, kteří do toho světa můžou vstoupit a vlastně hledání nových talentů, že jo, tak i dělání profi akcí, kdy objevujeme ten žánr a snažíme se dělat i různý typy, nejenom prostě klasický slamový akce, tak i právě to, že jsem se minulý rok rozhodl teda hodit to na sítě, protože ostatní slameři se o to vlastně nikdy pořádně nesnažili a já jsem si tak nějak využil teďka něco, co jsem slyšel od jednoho tatéra, to je, že on mluvil o tom, jak ze začátku neměl rád to, že musí nejenom už tetovat, ale být třeba jako influencer a fotograf a kameraman a podobně, ale že si uvědomil, že sociální sítě jsou obrovský billboard, který je zadarmo. A v tu chvíli jsem si řekl, tak jako, jestli tady tím způsobem můžou lidi vidět Slam, tak to zkusím já. No.
1: Na druhou stranu, ty tam máš v sobě fakt jako i velký um nějakého divadelnictví, takže si myslím, že právě proto je ti i blízký to se předvádět na těch sociálních sítích, což si věřím, že jestli někdo bude underground, tak vlastně bude mít velký problém s tím jít třeba jakoby ven. Když bych tak jako teďka v tuhle tu chvíli seděl v autě a říkal si, no tak chtěl bych to zkusit, co mám pro to udělat a co pro to musím umět, abych si mohl zkusit Slam Poetry. Takhle to líčíš, jakože vlastně to je úplně v pohodě, že jo?
0: Jo, já si myslím, že člověk vlastně nemusí umět nic, tak držet mikrofon člověka naučíme a takhle, když si vezmu prostě svoje první vystoupení, tak bylo otřesný, bylo špatný, ale kdybych to hodnotil na základě toho, jestli mám pokračovat dál, jestli jsem ten člověk, který se jednou dostane na mistrovství světa, tak bych samozřejmě skončil v tu chvíli, kdybych jsem to reflektoval.
1: Sněl jsi o tom v tuhle tu chvíli, že prostě budeš dobrý, nebo jsi jenom byl teď tady a jel si prostě svůj první Slam?
0: Já jsem jenom svůj první Slam, vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jak to bude dál. Tu akci jsme s kamarádem udělali opravdu jen tak jako dejme tomu z toho, že nejsme schopní sedět na místě a nudit se na pedagogické fakultě. Ono tam totiž moc nic jiného dělat nejde. Ale vůbec jsme ani nevěděli, jestli bude akce druhá, další, to jsme zjistili až na té akci první, ale žádný velký vize jsem neměl. Jenom jsem věděl, že je fajn, že stojím na stage, protože to jednou chci dělat.
1: Dáváte těm účastníkům pak nějaký třeba jako feedback, aby věděli, na co se třeba zaměřit, jakým způsobem se jakoby učit, protože ty říkáš, člověk přijde, my mu dáme mikrofon a je to tvoje. Na druhou stranu, já kdybych se chtěl vydat cestou nějakého Slam Poetrysty, tak bych asi chtěl vědět nějaký feedback, jako jestli jako mám na to v tom pokračovat, nebo jestli jsem prostě nějaký trapný ubožák, který by měl odejít domů a už nikdy sem nechodit.
0: To je skvělá otázka. Feedback je pro mě obrovský téma v rámci Slamu, protože se tam doteďka taky pod tím jiným vedením jako vůbec neděl. A my právě nabízíme všem nováčkům, který nám projdou. Ten feedback, ať už, že si o něj napíšou sami většinou, já jim ho nechci psát jako rovnou sám, jako tak a tady je, co bylo dobře a co bylo špatně, ale že opravdu jsem otevřený tomu, já jim ho dávám na té akci, ale tam většinou oni spíš pocitují, že ten pocit úlevy, jako teď už z nich opadla ta tréma a jsou rádi, že to zvládli, ale potom, když jsou doma, tak ať mi napíšou a já jim ten text a jejich vystoupení rozeberu.
1: Co je nejčastější chyba toho začátečníka?
0: Jo, nejčastěji, no, já nevím, jestli bych to definoval jako
1: nebo
0: chyby,
1: ne chybu, ale...
0: No,
1: ale...
0: Chápu, dejme tomu nejčastější chyby, tak dejme tomu třeba gramatický rýmy. Jo, fakt jako nezajímavý rýmovací struktury. Ono to k tomu svádí, prostě než se člověk může dostat k tomu, že zjistí, že se dá rýmovat i nějakým zajímavým způsobem. On teda člověk nemusí rýmovat samozřejmě vůbec, ale tak často jde tou cestou těch gramatických rýmů, prostě končí všechno na infinitiv a ono se to rýmuje. A potom, a to už bych opravdu jako chybou nenazval, ale třeba něco, co jsem dělal za začátku i právě já, tak to jsou seznamový texty. Jo, že teďka už se ode mě očekává, že to musí být třeba nějaká příběhová linie, nebo že tam fakt jako vyjádřit nějakou erudovaně a komplexně nějakou myšlenku, přičemž já jsem jenom mluvil o věcech, který nesnáším. Prostě tady je první věc, druhá věc, třetí věc, čtvrtá věc, ale neberu tak chybu, protože no, tak seš na začátku, tohle to je ta struktura, která je opravdu jednoduchá a který jako svádí to k tomu se jí na začátku chytit.
1: Čím tě nějaký takovýhle premiérista, slam poetrista překvapil, potěšil a řekl jsi, wow, máme tady mega talent?
0: Tyjo, to bylo určitě, když na slamatérech, na té naší začátečnické akci vystoupil, já nevím, jestli 16-letý kluk a měl fakt téma, u kterého jsem říkal, tyjo, to je tak super, že jako už jenom, že tady jsi teda schopný jako bejt a mluvit před, já nevím, 80 lidma, to je boží, jako tady v tom věku, sakra, co bych já za to dal, kdybych toho byl schopný, tak jako ty, teď. On tam, ten text byl o tom, že se jeho Volkswagen Brouke proměnil ve France Kafku a že teďka řeší, jako, jestli mu to pokraje pojištění a jako France Kafka mu na to odpovídá, sorry, já jsem France Kafka, já vůbec nevím nic o pojištění. A říkal, kde se tohle z toho vzalo v hlavě 16-letýho kluka, tady to něco si... jako je, nějaký zajímavý přístup, přesně jako psaní textů, pojďme to zkusit rozvíjet dál.
1: Rozvíjte?
0: Jo, bude teďka 25.2. vystupovat u nás.
1: To je super, to je dobrý. Tak blížíme se do finále, tak se tě zeptám na pár závěrečných otázek. Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak by mě zajímalo, co by s tebou chtěl řešit podle tebe.
0: Co by se mnou chtěl řešit? Kůrník šopa. No, tak tady máme asi zrovna téma, o kterém bych opravdu schopný mluvit nebyl, to je totiž politika. Já nevím, no, tak co pro jeho účely asi, jako jestli jsem schopný teda nějak jako lidem říct něco, co on potřebuje, tak aby o tom oni slyšeli co nejvíc, ale na druhou stranu si myslím, že on si o sobě myslí, že tohle to umí on nejlíp sám, no, takže vlastně asi by po mně chtěli, no, abych ho poslouchal já, jaký má dobrý slam.
1: A, OK. Co by se chtěl zeptat ty? Jaký téma bys s ním chtěl nastolit?
0: No, to je právě ta otázka, mě by zajímalo, proč on si myslí, že on je ta dobrá strana.
1: OK. Jakýmu vtipu se nejčastěji zasměješ? Takový to, když si na to vzpomeneš a teď je to prostě jako...
0: Ty jo, nemám jako jeden konkrétní vtip, ale spíš jako typ vtipů a okay. To jsou opravdu ty, já fakt jako jak jsem na ten humor orientovaný, tak mám takovou výhodu lomeno nevýhodu, že než ten vtip zazní, než zazní ta pointa, tak už jsem na ní nejspíš přišel. Tudíž, když na ní nepřijdu, tak jsem jako wow, dobře, okay. Tak super, vám to si cením.
1: Kdybys byl ministr ve vládě, tak jaká oblast by byla ta, kterou bys si spravoval?
0: Školství. Uh-huh.
1: Co by byla první změna, kterou bys udělal?
0: Všechno. Pak bych od základů, já nevím, tam je všechno špatně.
1: Okay.
0: Tam je všechno špatně.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Asi, no, já jsem dřív byl i sportovně orientovaný, ale bohužel mám problémy s kloubama nějaký autoimunitní onemocnění, takže se moc hýbat nemůžu, takže by to byly asi, až bude stolní fotbálek na olympiádě, tak tam bych možná zazářil, anebo hraní na kompu.
1: OK. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě musel něco napsat?
0: Asi, že se pod tou čepicí, teda světe div se skrývají vlasy.
1: Nesundáváš.
0: Nesundávám čepici, jenom ty vlasy.
1: V jakém filmu, který už existuje, by ses chtěl zahrát, jaká postava by to byla?
0: Tyjo. Já moc na filmy nekoukám. Já vůbec nemám žádný oblíbený film.
1: Fakt?
0: Já nekoukám na filmy, na seriály, nečtu knížky, neposlouchám vůbec nic, já jsem...
1: Tak kde se to bere, sakra? Dobře, tak ještě tak to zkusíme jinak. Je rok 2022, někde na nějaký univerzitě je prostě předmět slam poetry, studenti narazí na tvoje jméno, co tam bude napsáno?
0: První Čech, který vyhrá mistrovství světa. To je
1: dobrý. Wow, to je dobrý. Skončíme rozhovorem, který jsem s tobou viděl a který se mi fakt jako líbil. U Lucie Výborný si řekl krásnou větu. Srovnávání je zloděj radosti. To mě přišlo jak takový jako uvědomění z terapie. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli náhodou nemáš nějakou ještě další takovouhle pravdu, kterou bychom to dneska mohli vlastně uzavřít a ukotvit si do života, protože věřím, že tam něco najdeš.
0: Pokud se vydáme cestou psaní, tak... Člověk má dvě možnosti, buď to psát o věcech, který zná úplně každý, ale jenom způsobem, který umí jenom on sám, nebo psát o věci, kterou zná jenom on sám, tak aby ji pochopil úplně každý.
1: Wow, máme to za sebou.
0: Výborně.
1: Matěj, děkuji ti moc za návštěvu Spin Talku.
0: Já moc krát děkuji za pozvání, bylo to skvělý.
1: Matěj Plachta, hostem dnešního vydání Spin Talku. Děkuji, že posloucháte, přeju hezký večer. Z rádia Spin se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple. Mám

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

kapse, prachy v hudbě, prach na prachách, prachy v zubech, prachy v luftu.

Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin. It's okay, okay.

0: Československý speciál. Československý speciál. Rádio Spin 962 FM. Be in.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Žádný body shaming, dneska jedem všichni, jestli nejsi s náma, tak

0: Přestan se snažit skočit na moje pér.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípa.
2: Současnosti vyrábím svůj první milion. První milion. První milion.

Rádio Spin. Rádio Spin. Nejvíc rapu

0: Fine.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu.